0: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Tak, jak se to má dělat. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce. Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

slyším tvůj

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď jen

Rádio Kontakt. Tohle vám hrajeme nově. Rehab.

0: IHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
1: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
7: Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
8: Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.

0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
1: Izomat stavebniny.
2: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
1: Cemix fasáda, trvalá paráda.
2: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
3: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
4: Hey, what's up, it's Rihanna.
5: I'm Harry. This is The Weeknd.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem jsou tu, vítejte u nich. Lidé si mohou znovu koupit dluhopisy republiky. Stát tentokrát nabízí tři typy investic. Krátkodobý flexibond, fixní dluhopis a pětileté protiinflační dluhopisy. Koupit je lze do 28. června minimálně za 1 000 korun, maximálně za 3 miliony. Ministerstvo financí počítá s tím, že v aktuální emisi prodá dluhopisy za zhruba 20 miliard korun. Více než 40% nově prodaných aut dnes tvoří elektromobily. Českému automobilovému trhu se navíc daří. Od ledna do dubna si zákazníci koupili téměř 83 tisíc vozů, což je o 2,5% víc než v loni. Roste navíc i výroba. Tuzemské automobilky vyprodukovaly přes 525 tisíc osobních aut. Přestože výroba elektrifikovaných modelů stoupá, zájem zákazníků za očekáváním zaostává. A teď už pojďme na sport. Čeští hokejisté mají za sebou vítězný vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka měli už v polovině úvodní třetiny dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem budou už dnes Slovinci. Utkání začíná ve 20 hodin a 20 minut. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Vydejte se dneska do pohádkového lesa v Rovensku pod Troskami. Borecké skály nad Rovenskem se promění v pohádkovou říši. Trasa plná pohádek je dlouhá asi 3 kilometry a vyrazit na ní můžete mezi 12. a 3:30 odpoledne. Na pohádkový les se můžete vydat i historickým parním vlakem z Turnova.
9: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
7: Dnes čekáme většinou zataženou ráno a dopoledne občas s přehaňkami nebo slabým deštěm. Odpoledne začnou srážky slábnout a večer ustanou úplně. Dnešní odpolední teploty je mezi 14 až 17 stupni Celsia.
10: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
11: Weekend
10: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
12: Hezké dobré ráno, s námi je to taky Filip Lejček, doufám, že vstáváte pravou nohou do toho nového dne. 7:03. Dneska nás toho, přátelé, kamarádi, čeká strašně moc. Hit, který vás rozseká, narozeninová ruleta, taky váš oblíbený podcast, taky přijde kapela Botox a budeme mít tady dobrou náladu, skvělou muziku, skvělý hity. No a hlavně tady budu já a Filip, že jo? Tak startujeme právě teď, protože ten víkend je nejlepší na Hit Rádiu. Dobré ráno.
10: Hit Rádio Kontakt. Yeah.

0: Hezké ráno, 16. květen, pár minutek po sedmé, sobota, s vámi Leona a Filip. Tak pojďme společně pogratulovat českým hokejkám. Včera totiž vstoupili do mistrovství světa v hokeji proti Dánsku výhrou 4-1. Tleskámen, kluci měli happy day. Uvidíme, jak to dopadne dneska. Soupeře jsme rozebrali totiž jako domeček z lega a dneska nás právě čeká Slovinsko. Zase až po 8. večer, takže je mi jasný, jaký budete mít program na dnešní večer. Dokonce letos na mistrovství světa v hokeji bude na Mladých Puškách. Víš to, Fildo?
1: No, bude na Mladých Puškách, protože víme, že naše hvězdy jako třeba David Pastrňák nebo Zacha a další, nebo třeba Martin Nečas, který pořád hraje NHL, tak nejsou, takže to zůstane na Mladých. No, já jsem se teď díval, že vlastně i podle toho, jak to vypsali bookmakersi, tak jsme teď šestí favorité až.
0: To znamená, to bychom všem zavřeli klapačku, jak se říká, kdyby jsme opravdu ukázali neuvěřitelný výkon. Já věřím, prostě já věřím. Je pravda, že český výběr má jeden z nejnižších věkových průměrů za posledních 10 let. Mladé kluky čeká prostě něco jako, já nevím, řekněme tomu třeba školní výlet pod dohledem staříčka, učitele a kapitána Romana Červinky. No, naše obrana je tak mladá, že jim prostě kustodí místo jonťáku míchají krupicovou kaši. Tu bych si by the way dala taky dneska ráno.
1: Tak ji můžeš jít připravit. A já budu zatím obdivovat Romana Červenku, který včera dával na 3-0, opravdu, jak si říkala, takovej velký tatínek. No, pokud chcete, můžete si třeba na Čechy vsadit, já se tady dívám podle sázkovek, aktuálně kurz 13, takže kdybyste dali 100 korun, tak můžete mít 1300 korun, to je nádherný číslo.
0: Hele, ale zase na druhou stranu, když jsme vyhráli, když nám někdo věřil?
1: No, málo kdy, no.
0: No, takže kluci, do toho! Hey boy, tohle je pro vás. Pro náš nároďák. Verona, hey boy, dobré ráno. Hey.

0: things that are...
1: Bench and Boone, Beautiful Things, dozněli z Eteru Hitrádia 3 minutky po čtvrt na 8. Hezké dobré ráno. Pojďme se podívat, co nám ten dnešní den, 16. květen, přináší. Dneska je totiž jakýsi mezinárodní den lidí, bez kterých bychom si nedokázali představit vůbec fungovat. Den číšníků a servírek, Fildo.
2: No, to jsou důležití lidé, my jsme se tady vlastně bavili, že to je taková nevděčná práce trošku.
1: Ano.
2: Protože my to bereme automaticky, přijdeme, někdo nás obslouží, odnese talíř. No, když jsme spokojení, sice je to jedna z mála profesí, kde dostanou zaplaceno něco navíc dýško, ano. Ale zase je pravda, že o to majitele dávají nižší základ, takový je tady zvyk, takže ono je to prašť jako uhoď, ale všem číšníkům, servírkám tedy, klobouček dolů, aspoň tady těm slušným, protože i já zažil někdy takový ty, dá se říct, napěst, že
1: prostě
2: neměli den, anebo se takhle chovají každý den.
1: Ne, nadarmo se říká zákazník náš pán, ano. A to v jakémkoliv odvětví, nebo náš posluchač náš pán, že jo? Co si budeme?
2: Ano, to my máme
1: takže
2: takhle.
1: My jsme strašně rádi, že vás máme a jsme rádi, že máme i číšníky a servírky, takže dnešní den patří vám a na oslavu posíláme Sean Paul, Dua Lipa a spousty dalších skvělých hitů, tak buďte s námi a hezké ráno.
3: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Svegliff Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalry zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Honkenit aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliff Day.
7: Jídelna. Restaurace pro každého v Plaze v centru Liberce. Česká klasika, burgery i pizza za atraktivní ceny. Jídelna. Jídla sebou v obalech zdarma. Minutky i hotovky po celý den. Jídelna v Plaze. Denně od 8:30 do 8 večer. Jídelna. Tady si pochutnáte. Mňam.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?

0: představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portal.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Sean Paul, Dua Lipa, No Lie, s vámi Filip a Lea. Doufám, že máte krásné dobré ráno a tenhle song vás zaručeně roztančil. Pokud někdo z vás vstáváte a dáváte si takovou tu svoji ranní kávu, tu ranní rutinu, snídaní čajíček, tak ranní update s Filipem rozhodně nesmí chybět.
1: Ranní update.
2: Na úvod něco pro milovníky adrenalinového koupání. 30-letý turista si spletl slavnou římskou fontánu di Trevi s veřejným bazénem a skočil do ní parádní šipku. Italská policie ale pro jeho sportovní nadšení neměla pochopení a z vody ho vylovila dřív, než stačilo říct buongiorno. Novozélanďan vyfasoval pokutu přes 12 000 korun a hlavně doživotní zákaz vstupu k této památce.
0: Tak my mu řekneme arrivederci.
2: Grotesku jako z komediálního snímku zažili v Liberci. Tamní kriminalisté vyšetřují nepovedenou loupež, při které chtěl zloděj ukrást pokladnu s penězi. To se mu povedlo, ale při útěku narazil do kolem jdoucího, upadl na zem a pokladnu i slupem ztratil. Na odškodné ve výši 24 000 korun vysoudil na cestovní kanceláři německý turista za to, že na dovolené v Řecku nemohl najít u hotelového bazénu volné lehátko. Přestože stávalo velmi brzy, možná to znáte také, byla všechna místa už rezervovaná tím, že jiní hosté na lehátkách nechávali své ručníky. To je klasika taková.
0: Taková ta ručníková hra, já bych vraždila za tohle a zakázala to úplně všude.
2: Je to přesně tak, my jsme kdysi v Turecku stávali třeba v 5.30 s přítelkyní, tak kdy jsme se střídali jednou já, jednou ona. No a šli jsme tam ty ručníky dát, protože jinak to nešlo, že jo, tam už 5.30 bylo třeba 4 volný lehátka jenom z 20.
0: Katastrofa, zakázat tohle, teď už Lady Gaga a The Dance.

0: Calvin Harris, John Newman a jejich Blame. Hit Radio s vámi, takhle z rána 7 hodin 39 minut aktuální čas. A my pro vás máme samé dobré zprávy. Co byste řekli tomu, kdybychom vám dali hit, který vás rozseká, a vy byste k tomu vyhráli robotickou sekačku za jeden jediný song? Co a jak udělat, mrkněte na web hitradio.cz. Klikněte na soutěže a tam to všecko máte. Jeden jediný song, o který si napíšete, a když ho uslyšíte s vaším vzkazem, je to doma. Pak stačí zavolat ke mně do studia na 800 937 937. Taky bude narozeninová ruleta. Budeme mít tady dneska podcast Báry Divišové, hity na přání k vaření a taky hudebního hosta v podobě Honzy Kopečního, Péti Ryšavýho, kapely Botox. Takže máte se dneska na co těšit. Tak já jsem strašně ráda, že jsem tady dneska s váma, že jsem vstala, i když se mi dneska nechtělo. Ale co bychom pro vás s Fildou neudělali? Kelly Clarkson za chviličku, nebo Sweet Caroline, to vás zaručeně z postelí probere. Tak buďte s námi dál a hezké dobré ráno.
1: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
2: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
3: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
2: Tak to musíme do Spoltexu.
3: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
2: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Bratislavicích nebo na e-shopu.
3: Tak už pojeď.
2: Spoltex.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
8: No proto.
7: Čmáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
9: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Jablonci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Jablonec, Kokonín, bývalé fotbalové hřiště. Až do 17. května.
10: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.
11: Hit Radio.

0: všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
1: Tour de Feminine. Mezinárodní ženská cyklistika v srdci Českého Švýcarska. 14. až 17. května. 29 týmů a profesionálové z celého světa. Tour de Feminine. Etapy Krásná Lípa, Rumburg, Varnsdorf. Přijďte zažít emoce, výkony, napětí, doprovodné akce i soutěže. Víc na tourdefeminine.com.
2: Bydlet o úroveň výš?
3: Můžete i vy.
2: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
3: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
2: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
3: Rezidence Level 21.cz.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné sobotní ráno, za minutku 8 hodina, další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Diváci společně s porotci dnes rozhodnou o vítězi 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Mezi 25 finalisty je český zástupce Daniel Žižka s písní Crossroads. Eurovizi letos hostí Vídeň, protože hudební klání loni vyhrál rakouský zpěvák vystupující pod jménem J. Jacoby. V oblasti někdejšího lomu československé armády vrcholí rekultivace a vznikají nové cesty. Propojit mají Krušnohorské podhůří s dosud nepřístupnými místy a nabídnout zázemí pro pěší cyklisty. Stezka z Vysoké Pece do Černic se otevře během léta. Turisté budou mít k dispozici lavičky i odpadkové koše. Zajímavá místa si lidé mohou prohlédnout také při virtuální procházce. A pojďme také na sport. Fotbalisté Aston Villa porazili v předehrávce předposledního kola Premier League Liverpool 4-2 a zajistili si pro příští sezonu místo v Lize mistrů. Dvěma góly a asistencí ve druhém poločase přispěl k výhře domácích a posunu na čtvrté místo v tabulce Ollie Watkins. Pátý Liverpool drží poslední příčku zajišťující účast v elitní evropské soutěži s náskokem 4 bodů před Bournemouthem, který má zápas k dobru. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Mezinárodní cyklistický závod žen Tour de Feminine na severu Čech pokračuje. Dneska čeká peloton závodnic etapa Šluknovskou Pahorkatinou. Start je ve 3 odpoledne na náměstí v Rumburku. Tady je pro vás na dnešek připravený i doprovodný program, společná výjížďka i dětské závody. Tak si přijďte užít závodní atmosféru na vlastní kůži.
10: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
8: Pokud plánujete vyrazit někam na procházku, nechte to spíše na odpoledne, kdy se bude vyjasňovat. Teď ještě ráno přehánky, déšť, odpolední maxima na 16 stupních Celsia.
11: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
12: No jo, jsem tu s vámi, společnost mi také dělá Filip Lejček, hezké dobré ráno. O víkendu má být zima a deštivo, ale užívejme si to, protože údajně letošní léto bude mimořádně horké. Udeří jev El Niño, o tom za chviličku. Teď už Mikolas a nebo Robbie Williams, tak hezkou sobotu.
11: Hitrádio Kontakt. One, two, three.

0: My Life, Robbie Williams. A vaše Hit Radio, 7 minut po 8 hodině, hezký dobrý den. Já jsem tady zmiňovala, že o víkendu má být zima, deštivo, když se podíváme ven z našeho vysílacího studia uprostřed naší nádherné metropole, tak je tam zima, deštivo, sichravo, prostě hnus. Takové to počasí prostě nikam nevylejzejte, zůstaňte doma pod peřinkou, dejte si snídaní do postele, oběd, sváču, večeři, koukejte na něco hezkého a je vám fajn. Každopádně ale pojďme si to užít, protože údajně letošní léto prý bude mimořádně horké a udeří jev El Niño.
1: A můžeš nám teda říct, co to El Niño nebo Niño, Niño znamená?
0: Hele, já nevím, kdo to vymýšlel, jo, ty jména. To zní jako jméno pro, já nevím, třeba roztomilého španělského kluka. Hele, de El Niño, buenos días, El Niño.
1: A protože jako rozpálené je takzvaně hot pro ženský, že jo?
0: No, ale možná tak ve skutečnosti je to spíš naštvaný vyhazovač s autogenem. Takže tenhle zlomyslný klimatický jev nás má o prázdninách pěkně propec do zlatova, do křupava, ne-li až do černa. A možná je čas začít se potírat takovou tou marinádou, víš, a skupovat klimatizace a větráky, dokud jsou vlastně levné, protože opravdu hrozí tím, že to léto bude abnormálně horké.
1: To je klasika. Teď je zima pořád a za měsíc, aby nebylo 35 stupňů, že jo?
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá s počasím na následující dny. Naše
1: následující rosničko. Dny, tak zítra se trošku oteplí a pak to půjde postupně, jo? V pondělí kolem 19 stupňů, úterý, středa 20, čtvrtek 21 a od pátku, ten příští víkend, tak už by mělo být až 24 stupňů Celsia, což si myslím je taková ideální teplota. Už je jako teplo, ale není to takový to strašný vedro.
0: Ještě. Já si myslím, že se může stát to, že vlastně my jeden den tady máme 25 a najednou druhý den to spadne na 12. Tak aby jsme se potom nedivili, že od toho příštího týdne tady už budeme mít 35. Takže přátelé, ať je to jakkoliv, prostě klimatizace, větráky do zásoby, protože mistr El Niño, buenos días, por favore, možná fakt přijde, tak opatrně na to, jo? Pojďme radši hrát. No Doubt, Don't Speak a taky Kamarád, tak hezké dobré sobotní ráno.

0: Nezapomeňte naše Hit Radio sledovat taky na našich sociálních sítích Facebook, Instagram, ať vám vlastně vůbec nic neunikne. Taky můžete sledovat Filipa Lejčka, Lea Giongios, to je zase můj profil, tak budeme rádi, když spolu budeme spojení i po té online stránce. Za chviličku Kid Laroi, Avril Lavigne nebo The Sound of Silence a samozřejmě ranní porce zpráv, které rozhodně potřebujete vědět pro start nového dne.
1: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Snídaně v trávě. Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Vyhraj si ji na Hit Rádiu už tento víkend.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
4: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: The Sound of Silence, ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: V německé čokoládovně došlo k technické závadě, kvůli které vytekly na silnici tudy tekuté mléčné čokolády. Hasiči museli celou ulici doslova odsekat krumpáči, protože čokoláda v chladu okamžitě stuhla. Místní starosta tak s nadsázkou prohlásil, že šlo o nejsladší dopravní kolaps v historii města.
0: To se divím, že všichni nevylezli z těch aut a nezačali to lízat.
2: No a tady je právě napsaný, že ten starosta obyvatele zklamal, lízat asfalt z hygienických důvodů přísně zakázal.
0: Naprosto chápu.
2: V americkém Ohio zachránil domácí papoušek rodinu před jistou zkázou, když v kuchyni uprostřed noci začala hořet mikrovlnná trouba. Pták začal věrně napodobovat zvuk požárního hlásiče, který sám ještě nestihl zareagovat. Svým hlasitým křikem probudil majitele, kteří stihli požár včas uhasit. Papoušek byl vyhlášen hrdinou ulice a prý dostal taky novou klec.
0: To je skvělý.
2: Na poctivý instalátor z Texasu opravoval protékající toaletu v obřím mega kostele v Houstonu. Když rozebral sádro kartonovou stěnu za záchodovou mísou, vyvalily se na něj stovky obálek plných hotovosti a šeků. Ukázalo se, že jde o peníze z masivní loupeže, která se v chrámu odehrála o 7 let dříve a policie si s ní nevěděla rady. Dostal nálezný od církve jenom 500 000 korun.
0: Kolik tam bylo celkem?
2: No přes 10 milionů korun tady v těch šikách autovoč. To je docela nefér, viď? Ale že dostane jenom půl míče. Chudák,
0: ale
2: jeden instalatér.
0: Ale aspoň něco.
2: Je to tak.
0: Teď už vlci, Mirai, taky Golden a Black Eyed Peas. Hezké ráno.

0: Black Eyed Peas. Hezké dobré ráno. Za pár minutek už dopoledne. Ty se mi nespěj, Filipe, by přeskočil hlas.
1: Že nejseš vůbec připravená na to vysílání. To jsou samý srandičky tady, přátelé, žádná odpovědnost.
0: Aspoň naši posluchači slyší, že to všechno jede živě, tak tady do mě nerej a nekopej, nebo ti vypnu ten mikrofon a už si dneska nezamluvíš.
1: No to prosím. Dobrý. A já můžu jít domů teda v 8.41.
0: Nám by tady bylo smutno bez tak tebe. Jo. Každopádně, kamarádi, pozor na procházkách, hlavně v Ostravě, protože my milujeme takové ty příběhy, které napsal sám život, tak tam se odehrála scéna jak z béčkového hororu, kde místo žraloka, teď pozor, útočí obézní hlodavec. Byl tam bobr. Prostě ostravský bobr tam vylezl z potoka a pořádně prohnal holku se psem.
1: Bobr prohnal holku se psem, jo?
0: Ano, zvířata už mají prostě dost toho, jak jim lezeme do revíru s mobily v ruce a no, chceme si je fotit jako plišáky. Takže až prosím vás, uvidíte někde bobra, zapomeňte na všechny ty propagandy o malých bobrech, jo? No. Co jdou spát. Když jde malý bobr spát,
1: tak
0: bobr
1: já byl spát. V sauně minule, no. I tam se dají vidět.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
4: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
5: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
4: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
5: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
4: zážitků
5: a zábavy.
4: Táta sviští po okruhu,
5: děti si užívají spolu jízdu
4: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
6: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
5: Adrenalinovou jízdu najdete na
7: firmanazážitky.cz. Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásné sobotní ráno, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem jsou tady, vítejte u nich. Neukončená válka v Perském zálivu nutí a lidi měnit plány na dovolenou. Někteří se bojí, aby v případě obnovených bojů mezi USA a Íránem nebo kvůli nedostatku leteckého petroleje někde neuvázli. Dalším problémem jsou rostoucí náklady. Cestující také více odkládají svá rozhodnutí na poslední chvíli. Spojené arabské emiráty urychlí výstavbu nového ropovodu, který by měl zdvojnásobit vývozní kapacitu přes přístav Fujairah. Tím se výrazně rozšíří možnosti, jak obejít Hormuzský průliv, který je od útoku Izraele a Spojených států na Irán letos v únoru prakticky uzavřený pro námořní provoz. Je velmi důležitou trasou pro obchod s ropou. A pojďme také na kurty. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vypadly na antukovém turnaji v Římě v semifinále a skončila jejich série 17 vítězství. Se španělsko-americkou dvojicí Kristýna Bučaová a Nicole Melicharová-Martinezová prohráli 2-6. Česko-americký pár našel přemožitelky poprvé od ledna. Deblová světová jednička Siniaková zároveň přišla o šanci vybojovat 37. trofej ze 4. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Poslední víkend, kdy můžete v Jablonci vyrazit do cirkusu Prince. Tradiční český cirkus Prince přivezl lachtany, velbloudy, elegantní akrobatky, talentované žonglérky i klauna. Jako bonus vás čeká i dechberoucí laser show nebo setkání s populární postavou Wednesday. Cirkus Prince najdete na bývalém hřišti v Jabloneckém Kokonině.
7: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
5: Plán na sobotu jasný, teď ráno ještě odpočívat, být třeba v posteli, protože budou ještě přehánky a déšť. Odpoledne se ale začne vyjasňovat a teploty vystoupí až na 17 stupňů Celsia.
8: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
9: Hezké dobré dopoledne, 3 minutky po 9. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. A máme tam nezapomenutelný zážitek pro 2 osoby. Tak kdo z vás to dneska bude? Kolem 9:30 jdeme na to, do té doby činasky Ed Sheeran právě teď.
8: Hit Radio Kontakt.

0: Sheeran. K mistrovství světa v hokeji pojďme si říct důležité infošky. Hraje se ve Švýcarsku. Co mě tak koukáš zase?
1: Infoška, dobře, gratulka, jedem.
0: Tak si pojďme dát o téhle zemi několik drbů, normálně veřejně dostupných. Takže, za prvé, po 10. večer tam nesmíte splachovat kvůli nočnímu klidu.
1: A co se dělá teda potom, když náhodou
0: asi
1: člověk...
0: Asi spláchnou až ráno.
1: Až ráno, dobře.
0: Nevím.
1: Jestli toho dáš hodně, prostě náhle to přijde a ježišmarja, no tak já to tam nechám do rána.
0: Další, za druhé, protiatomové kryty tam mají skoro pro všechny. Mm-hmm. Za třetí, můžete chovat minimálně dvě morčata.
1: Minimálně?
0: Ano.
1: Jo, musí být dvě, aby prostě jednomu nebylo
0: ano.
1: smutno.
0: Mm-hmm. No a jejich plán obrany při případné invazi je okamžitě zničit všechny mosty. A to je v případě téhle země fakt smrtící.
1: Mm-hmm. To jsou zajímavé věci teda. To jsem nevěděl o Švýcarsku. Věděl jsem, že jsou bohatý tam oproti Čechům, ale že nesmí splachovat po desátý. To si odnesu asi z tohohle vstupu a beru si to do celého života. To je dobrá zpráva.
0: Že jo, buďme rádi za to, že žijeme v České republice.
1: Běž to spláchnout na prázdno.
0: Klidně i po desáté večer. Hezké dopolko.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Hezké dobré dopoledne, 2 minutky po 9:45. Vy víte, co přicházíte. Vy to znáte, to už je prostě tak zaběhlý, nedílnou součástí víkendového vysílání na Hit Radio. Já už vidím, že mi tady zvoní pevná linka, takže ano, přátelé, kamarádi, narozeninová ruleta čeká dneska na někoho z vás. Co takhle romantika ve dvou? Ne v kině, ne na večeři, ale půjdete spolu do divadla. Na ten živý obraz, na živé hraní. Užijete si jeden druhého. Tak přátelé, 800 937 937 volejte právě teď. Pokud ve svém okolí máte někoho, kdo má, měl, nebo bude mít narozeniny. To je podmínka naše pro vás. A já se těším, komu uděláme radost. Tak volejte právě teď.
1: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
2: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
3: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
4: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
5: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebr marš. Ramš. Výkup autovraku k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
6: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Mami, mami, mimino stegosaura.
11: On chodí.
10: Jde k nám.
11: Ty seš ale rostomilé.
12: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
13: Bydlet o úroveň výš?
12: Můžete i vy.
13: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
12: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
13: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
12: Rezidence Level 21.cz.
14: Tour de Feminine. Mezinárodní ženská cyklistika v srdci Českého Švýcarska. 14. až 17. května. 29 týmů a profesionálové z celého světa. Tour de Feminine. Etapy Krásná Lípa, Rumburg, Varnsdorf. Přijďte zažít emoce, výkony, napětí, doprovodné akce i soutěže. Víc na tourdefeminine.com.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio.
2: No, I can't take one more step towards you.

0: Marek Ztracený, ta bílá ti sluší. 9.30 aktuální čas a jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety pro někoho z vás. Halo, halo, kdo je na telefonu?
1: Ahoj, na telefonu Laduš Komutová.
0: Ahoj Laduš, jakou máš sobotu?
1: Nádhernou.
0: Co to znamená?
1: No teď rychle uvařím a pak jdeme na narozeniny, takže nádhernou. Takže, a mám volno, takže
0: no, tak
1: bomba.
0: No tak to je skvělý. A kdo má narozeniny, prozrať.
1: Ježiši, no narozeniny má hodně lidí, ale já budu chtít pro moji dceru nechat zahrát.
0: Jak se jmenuje?
1: Kristýnka.
0: Kristýnka, a kolik je jí let?
1: 26 jí bylo.
0: 26, dobře, já už si
1: ale
0: to tady píšu.
1: Ale je to Kristýnka.
0: A potřebujeme vědět to datum, kdy ty narozeniny má.
1: 2.5.2000 se narodila.
0: Takže 2.5., tak jdeme na pravidla. Zahrajeme ti 3 hudební ukázky s datumem 2.5. A na tobě bude vybrat si z jednotlivých ukázek, které ti zahrajeme, jsou to hity, které ovládají hudební žebříčky světových hitparád. My ti jednu z nich zahrajeme, společně ji pošleme tvé dceři Kristýnce a taky možná tady bude nějaký nezapomenutelný zážitek. Pozor, nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet.
1: Dobře.
0: Jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Romantika, Chris Isaak, Wicked Game.
1: To ne, jedeme dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Vrátíme se do 90. let. Rodina vlasáčů, Kelly Family and Angel.
1: To taky nenecháme tu třetí.
0: Dobře, roztáčíme ruletu po třetí. Oblíbená kapela mého kolegy Filipa Lejčka, Backstreet Boys, no. Quit Playing Games With My Heart. Tak co?
1: No, to tu necháme.
0: Jo, tu bychom nechali tak či onak, protože to je ukázka s číslem 3. Tak Ladunko, prosím tě, teď pojď sdělit cokoliv máš na srdíčku. Jestli chceš někoho pozdravit, sdělit něco své dceři, tak teď máš ten prostor jenom pro sebe. Pojď na to.
1: No, určitě bych chtěla popřát ještě jednou dceři, hlavně ať je šťastná. Hlavně prostě, ať je šťastná a spokojená. To je, pak budu šťastná já.
0: To je hezký.
1: Takže to je prostě pro ní jenom. Ježíš, a pozdravit hlavně mojeho manžela bych chtěla pozdravit. Maminka bude mít narozeniny, takže tu taky. A všichni lidi, co mě znají, vás do studia. Prostě protože jste úplně perfektní, no, a úplně jste mi udělali nádhernou sobotu.
0: Ty jsi zlatá. Ladonko, prosím tě, ty jsi říkala, že jsi z Chomutova. Jak často jezdíš Chomutova. Do Prahy?
1: No, teď jsme tam byli zrovna.
0: Fakt?
1: Pátek.
0: A co jste tu dělali?
1: Vezli jsme mamku k tetě.
0: Tak já myslím...
1: Ale nemáme to daleko, Prahu, nemáme. Daleko.
0: Že si díky Allegrii, což je firma na zážitky, uděláte výlet znovu, protože vy dostáváte 2 lupeny na představení do divadla Radka Brzobohatého, dle vlastního
1: Ježiši.
0: Výběru. Takže,
1: fakt, jo. No jasně. No miluju Radka Brzo, ježiši, no.
0: No tak to bude skvělý. No to je krásný. To my máme taky, když ty máš husinu. My máme radost, že vy máte radost.
1: No. To je nádherné. A podle svýho výběru, jo?
0: Ano.
1: Jo, to je bomba.
0: Můžeš si dát komedii, muzikál nebo klasiku, protože divadlo Radka Brzobohatého si vydobilo své postavení mezi velkým množstvím neustále vznikajících konkurenčních divadelních souborů. Takže já si myslím, že určitě si to užijete. Vydrž nám na telefonu. A za chvilku určitě. Si tě vezme tady kolega Filipek.
1: Filipek si mě veme.
0: Filipek si tě vezme, ano.
2: Přesně tak. Nemusí tě na telefonu a jdeme na to.
0: Zapíše si údaje, abychom věděli, kam taky ty lupeny poslat, co si vybereš.
1: Jasný.
0: Každopádně užijte si oslavu, mějte krásný den. A taky, Backstreet taky. Boys posílám za tebou. Ladunko, ahoj.
1: Děkuju, ahoj, ahoj.
0: Takhle jednoduchý to je prostě, jo? Přátelé, já mám radost, když vy máte radost. Fakt, mám normálně úsměv na tváři. Teď už quit playing games with my heart.

0: Gone, David Guetta, tedy Swim, Stones and I, taky Lea a Filip s vámi. Hezké dopoledne. Po 10. hodině tady budou vaše oblíbené hity na přání k vaření, ale pozor, taky hit, který tě rozseká, aneb někdo z vás si vyhraje robotickou sekačku za jeden jediný song. Mrkněte na web hitradio.cz, tam to všechno máte a po 10. hodině stačí jenom pozorně a dobře poslouchat. Jakmile uslyšíte svůj vzkaz a zavoláte nám zpátky do 10 minut, tak sekačka je doma. A do toho pište vaše songy na přání k vaření na 777-937-777. Jsem zvědavá, komu z vás uděláme radost. Za chviličku Lorin, Rose, Bruno Mars anebo Ram Pam Pam. Hezkou sobotu.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: Pobíj s námi NN Nightrun Liberec Vesec. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Nightrun. Více na nightrun.cz už 23. května v lyžařském areálu Vesec.
8: Festival řemesel ve fabrice 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Výhodné vstupné v předprodeji v síti Ticketportál. Více na fabrika1861.cz.
9: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Jablonci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Jablonec Kokonín, bývalé fotbalové hřiště. Až do 17. května.

0: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
6: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Tisíce turistů dnes vyrážejí na legendární pochod Praha-Prčice. Pro 59. ročník je připraveno 21 tras, od dětských a cyklistických až po tu nejtvrdší, 70-kilometrovou přímo z Prahy. Podmínkou účasti byla letos povinná online registrace předem. Od vzniku této naší nejmasovější tradice uplynulo už 60 let. Oblíbená četovací aplikace WhatsApp již brzy zavede novinku v odesílání zpráv. Ty budou moci nově zmizet nejen po uplynutí určité doby, ale i po přečtení příjemcem. Funkce je v současnosti testována, uživatelům má poskytnout větší soukromí. Doposud WhatsApp uživatelům nabízel možnost smazat z četovacích vláken zprávy v časových limitech 24 hodin 7 dní nebo až 3 měsíců. A pojďme také na fotbal. Alex Král po sezóně opustí Union Berlin. 27-letému záložníkovi v létě skončí s 12. týmem tabulky Bundesligy smlouva a novou nepodepíše. Za Union odehrál Král 53 soutěžních zápasů a jediný gól střelil v utkání Ligy mistrů proti Realu Madrid. Do Bundesligy přišel před 3 lety nejprve na hostování a později na přestup ze Spartaku Moskva. V sezóně 24-25 hostoval v Espanyolu Barcelona. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Vydejte se dneska do pohádkového lesa v Rovensku pod Troskami. Borecké skály nad Rovenskem se promění v pohádkovou říši. Trasa plná pohádek je dlouhá asi 3 kilometry a vyrazit na ní můžete mezi 12. a půl čtvrtou odpoledne. Na pohádkový les se můžete vydat i historickým parním vlakem z Turnova.
11: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
9: Dopoledne ještě dnes se čekáme místy déšť nebo přehánky, odpoledne se ale začne vyjasňovat a i teploty poměrně příjemné až na 17 stupních Celsia.
12: Takže bude sluníčko?
9: No moc nebude, ale bude příjemně.
12: Ale z éteru Hit Radio slunce svítí. Hit
7: Radio. Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děndější.
12: Hezké dobré dopoledne, hit, který vás rozseká. A neb můžete vyhrát robotickou sekačku za jeden jediný song. Tohle přesně bude v následující hodince, minutách, vteřinách. Já nevím, ale cítím v kostech, že to bude hodně brzy a někomu z vás uděláme velkou radost. Každopádně k tomu budeme hrát hity na přání k vaření, jako teď Pharrell Williams nebo Rihanna. A co bude dál, tak je na vás. 777 937 777.
7: Hit Radio Kontakt.

hity na přání k vaření. Jdeme se podívat na vaše SMSky, které nám píšete a stále dál psát. Můžete na 777-937-777. Ahoj Leo, tady Pavel. Kdyby to šlo, tak bych chtěl pro moji ženu Dagmar zahrát hit, který je jen a jen pro ní. Vždy to nej, a to duet Lady Gaga a Bradley Cooper. A to vše jen se vzkazem, jen tak z lásky. Díky, Pavel. Pavlíku, příště mi ještě napiš, co dneska budete vařit, baštit, jestli ji třeba z lásky uvaříš. A samozřejmě duet Lady Gaga a Bradley Cooper vám zahraju strašně moc ráda.

0: Hity na přání k vaření Juanes La Camisa Negra. Pokračujeme dál. Ahoj Leonko, dneska vaříme, co dům dá. Vlastně ještě vůbec nevíme, ale prosím, zahraj pro moji milovanou Julinku, Petrušku a taky Naďu píšeň Anytime You Need a Friend od Mariah Carey. Uděláš nám velikánskou radost. Díky moc, jste super a pozdravuj Davida. Asi mysleli Filipa.
1: Už fakt ale začíná být z toho hodně smutný.
0: On je potom Filip strašně smutný, přátelé. To není David. Davida máte ve snídaní šampionů a Filip je v centrálním vysílání o víkendu a někdy vlastně Davida zastoupí výjimečně.
1: A to vůbec nevadí. My si děláme legraci. Můžu být pro vás i klidně vaším Davídkem. Jak se tady říká, Filipek, Davídek, to je celkem jedno. Davídek je můj bratr, takže já jsem zvyklý na to.
0: Takže Mariah Carey za moment, taky Benaři Bros. A aby toho nebylo málo, pokud někdo z vás uslyší vzkaz do vysílání, takzvaný hit, který vás rozseká, nezapomeňte volat potom na 800 937 937. Cítím v kostech, že někomu dneska, za chvilku možná, rozdáme sekačku.
2: MGHS. Prostorné, bezpečné a překvapivě prémiové. Hybrid, plug-in hybrid nebo benzín. Teď se zvýhodněním až 70 000 korun. Otestujte u dílera MG.
3: Váš autorizovaný díler vozů MG. Auto Koutek, Liberec, Bratislavice.
4: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
3: Tak to musíme do Spoltexu.
4: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
3: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Bratislavicích nebo na e-shopu.
4: Tak už pojeď.
3: Spoltex.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberecjede.cz. Svegliv day.
11: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
12: Obchodní centrum pro celou rodinu? To je Plaza Liberec. Zveme vás nejen k pohodovým nákupům v mnoha našich obchodech, ale také na skvělé jídlo nebo posezení u kávy. I na vaše děti u nás čeká spousta zábavy. Zkrátka pro každého něco. Příjemné zážitky vám přeje OC Plaza Liberec.
13: Festival řemesel ve fabrice 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Výhodné vstupné v předprodeji v síti Ticketportál. Více na fabrika

0: Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Waterfall, 10 hodin 30 minut. A já, přátelé, já to cítím v kostech, protože někomu z vás jdeme dělat radost a dáme mu sekačku. A nejen tak leda jakou sekačku, my tady totiž máme něco skvělého, co budete využívat celé léto.
1: No, pokud samozřejmě nemáte jenom balkon doma, to by to potom jezdilo trošku na prázdno. Máme pro vás robotickou sekačku Honda Mimo HRM40E v hodnotě 16 000 korun, přátelé.
0: Co jste pro to museli udělat? Napsat na náš web Hit Rádia, kde vyplníte krátký formulář a označíte takový ten hit, který vás rozseká. Každý z nás má hit, který nás vždycky rozseká. Takový ten, který nám okamžitě zlepší náladu. Takže přátelé, kamarádi, já jsem právě teď vylosovala dámu, dívku, slečnu Šárku Dostálovou. Pokud ji máte někde ve svém okolí, rychleji dejte vědět, že právě teď zazní její vzkaz a taky píseň. A ona, když nám do 10 minut zavolá zpátky, tak ta sekačka je jenom a jenom její. Takže Šárko Dostálová, ta napsala, která písnička může lépe vystihnout, že robotická sekačka Honda Mimo poseče trávu ve všech směrech a najde si ji tak či tak. Navíc u této písničky není možné zůstat v klidu, což doufám, že s Mimoněm by bylo naopak, a přála si zahrát One Direction, One Way, All Another, da-da-da-da, takže Šárko, tvůj song letí za tebou právě teď a tvůj čas startuje taky právě teď.

0: Tak tohle je ten hit, který nás rozseká, který rozseká Šárku Dostálovou. A jestli pak Šárka dostane sekačku Honda Mimo? Máme Šárku na telefonu nebo ne? Halo, halo.
1: Ano, jsem tady, zdravím.
0: Ahoj Šáry, tak jaký je to pocit slyšet takhle svůj vzkaz a vyhrát sekačku značky Honda Mimo?
1: Je to úžasný pocit a na tuhle písničku jsem nikdy tak netancovala, jak teďka během toho, co hrála.
0: A co jsi dělala u toho, nebo vyčkávala si opravdu od rána, jestli ta píseň zazní nebo ne, nebo tvůj skáč?
1: Ano, ano, čekala jsem, dokonce manžel právě s dcerami jel teďka plavat a říkal, jdeš s náma? A říkám, zbláznil se, já budu sedět u rádia celou dobu a vytratilo se to.
0: No tak to je skvělý, takže máš krásný pocit v sobě a sobotu hned lepší.
1: Přesně tak.
0: Tak
1: a
0: aby myslím,
1: si... celý víkend a celý týden bude super.
0: To je krásný. Je to takové to chytré sekání bez starostí. Přesně tohle je Honda Mimo.
1: Přesně tak, přesně tohle potřebujeme.
2: No a navíc, ona se ta sekačka hodí skvěle pro ženy, protože má jenom 7,5 kilo, to skutečně uzvedne každý. Navíc je tichá, automatická a co je super, já jsem si vždycky myslel, že tyhle sekačky jsou na malou plochu, jsou až do 400 metrů čtverečních, takže to poseká
0: zahrada.
2: V obrovskou i haciendu s pozemkem.
0: Máte zahradu?
1: No, máme zahradu právě velkou, myslím si, že to bude kolem těch 400 metrů, no, takže ideálně.
0: No tak to je
1: uvidíme,
0: paráda. Tak já mám radost, že ty máš radost.
1: No obrovskou, obrovskou, děkuju moc.
0: Co by si vzkázala posluchačům Hit Rádia?
1: Ať mají krásný den, i když je propršený a ať zkouší volat do všech možných vašich soutěží, že se to vyplatí.
0: Že jo, já to jo, říkám ano. Furt. Měj se krásně, taky vydrž na telefonu, ať víme, kam tuhle skvělou sekačku Honda Mimo poslat. Měj se hezky, ahoj.
1: Nashledanou pro všechny.
0: Přátelé, a vy nesmutněte, protože tohle od nás není všechno. My těch sekaček tady totiž máme víc. Jo, jo. Web hitradio.cz, mrkněte, vyplňte tam ten formulář a někdo z vás dostane další kousek, protože tohle léto bude jenom vaše s krásně posekanou sekačkou, teda sekačkou posekanou.
2: Zahradou, touhle sekačkou Honda Mimo.
0: Já jsem z toho tak v rozpacích, protože já miluju dělat prostě radost našim posluchačům, takže sekačka Honda Mimo čeká stále, ještě. Jedna na někoho z vás.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Hit Radio Kontakt.

0: Hity na přání k vaření, hrajeme výjimečně o hodinku dříve, protože po 11. hodině vás čeká podcast Na jedné vlně s Bárou Divišovou. Každopádně jdeme na vaše SMSky. Ahoj, dnes jsme si s kolegyní dali pracovní sobotu v práci. Chtěl bych vás poprosit o nějakou 90-kovou vypalovačku, ať nám to trochu utíká. Je to úplně jedno, jakou, výběr nechám na vás. Děkuji, s pozdravem posluchač Lukáš. Tak Lukino, a zdravíme i tvoji kolegyni. Co říkáš téhle vypalovačce z 90. let? Seven, Is It Love, za moment z éteru Hit Rádia letí přímo za vámi na tu vaší víkendovou šichtu. Dál taky Nico Santos, Indila anebo Mirai Trips a jejich hit Dokola. No a jak jsem zmiňovala po 11. podcast na jedné vlně.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
2: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
3: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
2: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Pobíž s námi NN Night Run Liberec Vesec. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz už 23. května v lyžařském areálu Vesec.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, je přesně 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem jsou tady, vítejte u nich. Chystáte se autem na letní dovolenou na jih, pak pozor na navigaci, její rady vás totiž mohou vyjít dost draho. V Rakousku a Německu od začátku května znovu platí přísné pokuty za sjíždění z dálnic s cílem obět kolony. Sousední státy tak chrání lidi v malých obcích před náporem tranzitní dopravy. Zákazy mají sice své výjimky, ale pokud do vesnice podél dálnice vloženě nemíříte, bude bezpečnější zatnout zuby a kolonu na hlavní trase prostě přečkat. Diváci společně s porotci dnes rozhodnou o vítězi 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Mezi 25 finalisty je i český zástupce Daniel Žižka z písní Crossroads. Eurovizi letos hostí Vídeň, protože hudební klání loni vyhrál rakouský zpěvák, vystupující pod jménem JJ Koby. A pojďme také na sport. Čeští hokejisté mají za sebou vítězný vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka měli už v polovině úvodní třetiny dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem budou už dnes Slovinci. Utkání začíná ve 20 hodin a 20 minut. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Mezinárodní cyklistický závod žen Tour de Feminine na severu Čech pokračuje. Dneska čeká peloton závodnic etapa Šluknovskou Pahorkatinou. Start je ve 3 odpoledne na náměstí v Rumburku. Tady je pro vás na dnešek připravený i doprovodný program, společná výjížďka i dětské závody. Tak si přijďte užít závodní atmosféru na vlastní kůži.
9: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
7: Bude tažen s přeháňkami, výjimečně by se mohla vyskytnout také bouřka. Večer srážky ustanou a od západu začne ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty nakonec dnes až 15 stupňů Celsia.
10: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
11: 11:03, Bára Divišová, její podcast na jedné vlně, která si tentokrát k rozhovoru v podcastu na jedné vlně pozvala Davida Netuku. Takže buďte s námi, poslechněte si, je to velmi zajímavé a nezapomeňte, že potom celý hodinový podcast najdete na YouTube na jedné vlně s Bárou Divišovou. K tomu skvělá muzika a Abrakadabra Lady Gaga právě teď.
10: Hit Radio Kontakt.

0: Dobrý den, díky, že jste se naladili. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí David Netuka, což je přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Vojenské ústřední nemocnice.
1: Děkuji za pozvání. Hezký den.
0: Kolik toho o mozku dneska vlastně víme?
1: Třeba ta hybnost, zrak, čich a tohle fungování, tak to je velmi dobře prozkoumané. Pak ta složka, která je nejdůležitější, to, co dělá člověkem, jsou to psychologické aspekty a paměťové aspekty. Paměť je už taky dobře, ty okruhy jsou prozkoumány, je složité to ovlivňovat naštěstí. Naštěstí nejsme v situaci, že bychom tu paměť mohli nahrazovat nějakou třeba hlubokou mozkovou stimulací a najednou teďka měnit paměťovou stopu u pacientů. A to, co je nejdůležitější, co dělá člověka člověkem, jak se chováme, jak vystupujeme, to je tak složitá materie, že to podle mě nikdy se neprozkoumá do detailu a nikdy to nebude tak, že tady ukážeme na toto místečko, to je jenom jediné místečko, které způsobí, proč tenhle člověk se takhle chová nevhodně v této situaci. Je to komplexně zapojený systém, miliard těch mozkových buněk a těch propojení, takže proto ty odhady jsou strašně složitý, ale samozřejmě zkoumat se bude dál a já hlavně věřím, že do budoucna budeme schopni lépe napravovat chybějící funkce. Věřím, že nebudeme napravovat chování lidí, ne, že se vrátí doba psychochirurgie, ale že budeme schopni to, co je nějak poškozeno úrazem, nádorem, krvácením a jinak, tak vylepšovat to, ano, to fungování.
0: Nakolik tedy lidé využívají nebo nevyužívají ten svůj mozek? Jak se koukáte na tyto teorie, jako vlastně kapacita ve svém oboru?
1: To jsou vždycky jakoby teorie o tom, kolik je rezervní kapacita, jestli to používáme na 20%, 25%. Kdybychom je dokázali teďka my cíleně přeprogramovat, abychom třeba u vás změnili třeba nějaký proces sportovní, třeba si dokážu představit, že nejste profesionální tenistka a teďka my vám zapojíme nějakou oblast mozku a ty pohybové vzorce se vám tam nastaví a budete hrát jako, byť už v důchodu můj oblíbený jako Roger Federer, tak to fakt jako není ta situace. To se nemusíte toho bát, že takhle bychom vylepšovali naše lidi a takový to strašení z dílny Maska o tom, jak budeme mít ty stimulátory na mozku a tím budeme ovládat, jestli zapneme si počítač nebo otevřeme dveře, ono to technicky jde. Ale jde o to, že jdou tak primitivní úkoly v tuhle chvíli, že to nemá opravdu smysl. Bojujme, zkoumejme to, abychom zlepšili tom, kde je problém, kde něco přestalo fungovat, ale ta doba vylepšování lepších občanů, superobčanů, aby bez nějakého úsilí jsme vkládali jazyky, různé znalosti jazyků, to je daleko a já pevně věřím a já bych si to osobně přál, že bych se to, doufám, že se to nedožiju. Hit Radio Kontakt. J-Lo.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně. Na jednu vlnu se dnes s námi naladil David Netuka, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice. Vy už v tom oboru pracujete dlouho, jste poměrně disciplinovaný, jak jsem vypozorovala z některých rozhovorů, kde jste hovořil o tom, jak v 6.15 už jste v práci. Jak pro vás těžký bylo naučit se třeba nechávat tu práci v práci, nepřemýšlet nad ní už doma?
1: Já si myslím, že to nejde úplně odříznout a že jsou dva extrémy. Úplně se odříznout, tomu řekneme takový nic proti pracovníkovi v Škodovce, který na pásu skončí a odchází pryč, nechci se jim vůbec dotknout, ale je taková skupina lékařů, který prostě řeknou, ano, tady mě končí směna a teďka už je nic nezajímá. To podle mě není lékař. To je v dobrém slova smyslu ten dělník medicíny a nic proti dělníkům znova. Ale ten dělník medicíny, lékař prostě to nemá takhle, že 15, 45, 16, 16, ani nevím, kolik končí pracovní doba. Jo, to jsem nikdy nekontroloval. Takže rozhodně to nesmí být, tak za mě to je úplně špatně, takže já si jako nikdy nevypínám mobil a jsem k dispozici. Druhá aspekt je, že samozřejmě já musím sledovat ty pacienty, ale na druhou stranu já se nemůžu hroutit z toho, kdyby byla nějaká komplikace. Musíme zanalyzovat, musíme se snažit, aby jich bylo co nejméně a nemůžu kvůli tomu třeba říct, že já nepůjdu pracovat, nepůjdu operovat. Musím to zanalyzovat, musíme si říct, že každý máme komplikace. Ten, kdo říká, že nemá komplikace, vždycky říkáme, buď to je lhář nebo podvodník a musí to čestně jako rozebrat, ale musí s tím umět pracovat, ale že bych přišel domů a úplně bych na to zapomněl, to prostě nejde, takže je to tak, že zase včerejší pacientka s velmi složitým nádorem mozku, ta byla trošku ta delší, ta sebehodinovka, tak večer měla plánované kontrolní CT a mě by ani nenapadlo, že se na ty obrázky nepodívám, protože už nejsem v práci. Samozřejmě se připojím do nemocnice raz, dva, před zádnou zprávu a zkontroluji si to a zjistím, jak vypadá ten pacient. Stejně tak, když je něco zásadního, tak já si na nos vypínám zvonění, mobilu. Manželka je šťastná z toho, že jakoby, když děti bylo potřeba něco s nima, tak jsem spal a nezbudili mě děti, ale i vibrace mě zbudí mobilu, takže jako se stane, že jako o půlnoci ve dvě hodiny, když je něco zásadního, neříkám, že každý den, tak to zvednu a podle mě to je součástí, to je podle mě můj job description, pokud vedu nějaké pracoviště, tak to nemám 8 hodin denně.
2: Hit Radio Kontakt.

0: prasátiny. My máme přání jediný, aby nám ještě dlouho zachraňoval životy. Davide, tohle je babeta ze 70. let, tady z roku 76, kdy jsme se oba dva narodili.
1: Ježišmarja, tak já děkuju. No to je speciální přání.
2: V roce oba dva jubilá.
0: Speciální přání, abyste nám ještě dlouho zachraňoval životy, jako jste ho zachránil před rokem mě.
2: Posloucháte podcast Na jedné vlně. Na jednu vlnu se dnes s námi naladil David Netuka, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice. Pak Měrgešová, moderátorka. Pacientka Davida Netuky, dobrý den, vítám i vás.
0: Dobrý den.
2: Jak důležité je tam třeba, nebo byla ve vašem případě, jako to, abyste měla důvěru třeba v toho doktora?
0: To je samozřejmě třeba pro mě strašně důležitý, jako čím jsem starší, tak tím víc to akcentuju.
2: Byla Laďka spůrný pacient? Často?
1: Byla, je a bude. A několik jakoby menších krizí jsme si zažili, kdy se nějak rozhodla.
0: No, ale já s váma moc nediskutuju, Davide.
1: Ale jo.
0: Já jsem se vzbouřila, pokud vím, jenom jednou.
2: Zase se dostávám k tomu vlastně, jak důležitý je ten vztah toho doktora s pacientem, protože vy už jste vlastně tady několikrát říkal, že vlastně vy doporučíte nějaké možnosti a postupy, ale pořád je to na tom pacientovi, pořád je to ten pacient, kdo má poslední slovo a zároveň potom může docházet i přesně k takovýmto třenicím, že se i vlastně jako k tomu dopracováváte.
0: Já se omlouvám, já musím říct, že když jste po operaci mozku, to je moc zajímavá věc a myslím, že na to existuje nějaký bezvadný citát, že dokud nemáte otevřenou hlavu, tak nevíte, co to je. Uh-huh. Jak je ten citát?
1: When the air hits the brain, the life is never the same again.
0: Okay. Přesně tak. A to je úplně jako za všechno mluvící. A třeba měsíc a půl jsem byla v tak v jiném stavu, že jsem třeba ani nevěděla, jak se otvírá můj dům a jak se dostanu do mobilu. A vlastně jsem musela mít okolo sebe lidi, kteří mi jako vodili mě a moje děti, protože já jsem byla úplně vyndaná. Jako. Já jsem říká vyndaná. Takže v téhle chvíli potřebujete od toho doktora, aby vám říkal pravdu a aby on byl ten pozitivní, který vás prostě podrží nad tou hladinou. Což byly jenom dva doktoři a jeden z nich byl David. A to je pro mě jako i tohle důležitý. A vím, že jsem mu říkala po té operaci, dělejte, co chcete, ale pro boha nelžete mi.
1: Lhát se nemá jakoby nikdy v životě. Samozřejmě jde o to, jak si nějaké informace podají, ale podle mě se má předat informace a když je něco černý, tak prostě já nebudu říkat, že to je bílý.
3: Zlepši si náladu. Hit Radio Kontakt. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: BMW CarTech Liberec, člen skupiny CarTech Group, nabízí široký výběr skladových, předváděcích i ojetých vozů BMW Premium Selection. Záruční a pozáruční servis, prodej náhradních dílů, příslušenství, doplňků a možnost financování prostřednictvím BMW Financial Services. Užijte si bezstarostnou radost z jízdy. Navštivte nás na obchodní ulici v Liberci nebo na stránkách cartechgroup.com. CarTech Liberec.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Mami, mimino stegosaura.
7: On chodí.
6: Jde k nám.
7: Ty seš ale rostomilé.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
9: Hele, vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně, romantický útěk v praxi.
11: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
12: Tour de Feminine. Mezinárodní ženská cyklistika v srdci Českého Švýcarska. 14. až 17. května. 29 týmů.

0: Ostravy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Slinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně. Na jednu vlnu se dnes s námi naladil David Netuka, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice.
1: Paťka Něrgešová, moderátorka, pacientka Davida Netuky. Dobrý den, vítám i vás.
2: Dobrý den.
0: Paťko, vy na řadu lidí vlastně působíte velmi, velmi pozitivně. Co byste poradila třeba?
2: Já jsem vlastně jenom nastavila ten mod, který já mám jakoby na všechno. Že nějaká jako opravdu krize, tak já jdu do úplnýho dna a pak jdu na úplný vrchol. Protože prostě já, mě prostě nedostanete. A já samozřejmě chápu, že tady asi nebudu třeba, a třeba jo, 10 let?
3: Společně bojujeme a třeba to mě i Laťka v nějakém rozhodu vyčetla, že jsem jí donutil jít do práce.
2: Což ne jsem, donutil.
3: Já jsem jí přesvědčil,
0: že má. Jako donutil.
2: To je právě, ne, naopak, já jsem jako šťastná, že to udělal, protože já jsem vlastně hned po té operaci zavolala na Primu a na různý jiný práce a řekla jsem tak a konec. Protože já chci umřít takhle, jako budu doma, starat se o děti, rozloučím se, vyklidím si skříně a oni. A David, zpátky do práce a já vůbec. Prý okamžitě zpátky do práce, nebo budete v úplný řiti. Takže já jsem zavolala do práce, říkám, hele, já tomu nerozumím, chce to David, tak já se vracím. A všichni, a já, nechce se mi, ale říkám to.
3: Musím poslechnout.
2: No.
0: Ne. To už se poslouchá, to už byla ta doba, když se poslouchala.
2: A teď já poslouchám vždycky, Davide.
3: Ne, ale já si myslím opravdu proto, jak jsme se bavili o té psychice, ta tam hraje strašnou roli. A když by si teďka Laťka lehla na kavalec, tak to je úplně všechno pro ní špatně. A prostě když funguje, stará se o rodinu a hlavně se pracuje k tomu, tak je to to nejlepší, co pro sebe může udělat.
2: To je super. To mě spíš přijde jako vtipný teď za poslední 3/4 roku, nebo rok, už teď už rok, kolik kravin lidi dokážou řešit. Jako fatálně řešit. Jakože něco a já. No a co jako? A oni, no ale to je a já. Já si jsem měla legraci. Já nevím, jestli budu žít další 2 měsíce a ty tady řešíš takovouhle kravinu, vzpamatuj se.
3: Tam s Laťkou občas ty diskuze jsou jakoby takové jako živější, ale musím říct, že teďka mě jakoby dostala, protože ona mě předčasně dala dárek, ještě jeden, a jsem jeden z mála osob, kdy ona mě přinesla vodní krásný obrázek, osobně takhle, a ještě tam to byl obrázek ne mě, naštěstí, ale anděla, a je to právě o té víře, a mimo to, že samozřejmě je krásný obrázek, tak je to takováhle osobní vazba a já můžu říct, že jsem jeden z mála, co ho mají.
0: Já bych to tímto krásně ukončila, moc vám díky oběma, že jste byli hostem v podcastu Na jedné vlně, pane Netuko, paní Něrgešová.
2: Děkujeme.
3: Já děkuji za pozvání.
4: Hit Radio Kontakt.

0: Jak jsem zmiňovala, celý podcast si můžete poslechnout na YouTube, podcast na jedné vlně Báry Divišové. Doporučujeme, protože to byl velmi zajímavý rozhovor, tak alespoň taková malá ochutnávka takhle z Eteru Hitrádia. Za chviličku Miley Cyrus, Robin Schulz, Fastboy a taky náš hudební host po 12. hodině. Nechte se překvapit, buďte s námi.
1: Hitrádio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Snídaně v trávě. Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Vyhraj si ji na Hit Rádiu už tento víkend.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
5: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
6: Service Plus.cz.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Bydlet o úroveň výš?
9: Můžete i vy.
8: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
9: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
8: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
9: Rezidence Level 21.cz.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
11: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.

0: máte dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá. Každý talent potřebuje příležitost. Přijďte se inspirovat na den otevřených dveří do Zušky Liberec. Od pondělí 18. do středy 20. května. Zuška Liberec. Místo pro malé i velké umělce.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, je přesně 12 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Úřady práce vyplatily za první čtvrtletí na superdávkách 563 milionů korun. Novou podporu v březnu dostalo 34 tisíc domácností. Vyplývá to z údajů Ministerstva práce. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Spojené arabské emiráty urychlí výstavbu nového ropovodu, který by měl zdvojnásobit vývozní kapacitu přes přístav Fujairah. Tím se výrazně rozšíří možnost, jak obejít Hormuzský průliv, který je od útoku Izraele a Spojených států na Irán letos v únoru prakticky uzavřený pro námořní provoz. Je velmi důležitou trasou pro obchod s ropou. A pojďme také na fotbal. Aston Villa vyhrála v 37. kole Premier League nad Liverpoolem 4-2. Atraktivní byl především druhý poločas. V něm nejprve Reds smazali náskok soupeře z úvodní půle, poté však Ollie Watkins dvěma přesnými zásahy zlomil duel na stranu Villens. Domácí tak zvládli přímý souboj o definitivní pojistku účasti v Lize mistrů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Poslední víkend, kdy můžete v Jablonci vyrazit do cirkusu Prince. Tradiční český cirkus Prince přivezl lachtany, velbloudy, elegantní akrobatky, talentované žonglérky i klauna. Jako bonus vás čeká i dechberoucí laser show nebo setkání s populární postavou Wednesday. Cirkus Prince najdete na bývalém hřišti v Jabloneckém Kokonině.
11: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
9: Dnes bude zataženo s přeháňkami, výjimečně by se mohla také vyskytnout i bouřka, večer srážky ustanou a od západu začne ubývat oblačnost. Dnešní odpolední maxima na 15 stupních Celsia.
12: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
13: Jo, jo, to jsem já, krásné odpoledne, 2 minutky po pravém poledni. Přátelé, kamarádi, já tady dneska nejsem sama, já jsem slibovala hudební překvapení a tím není nikdo jiný, než moji dlouholetí kamarádi, kapela Botox, Honza Kopečný, Péťa Ryšavý. Kluci, čau.
14: Krásné poledne všem.
15: Ahoj všem do éteru, ahoj.
13: Ale já vás pustím ke slovu až za chvilku, protože teď jdeme hrát a vy si pochutnejte na těch svých sobotních obídcích.
12: Hit Radio Kontakt.

0: takhle chutná sobotní odpoledne z Eteru Hitrádia. Hey brother, Avicii, Lea, vy naši posluchači a taky moje dvě lásky, takový platonický, Péťa a Honzík z kapely Botox. Kluci, čau.
1: Ahoj, ahoj.
2: My tě zdravíme.
0: Jak se
2: máte? A vás všechny ostatní.
1: Máme se krásně, je nám tady hezky s tebou. Ty máš takovou krásnou energii, takovou pozitivní, nám je tady vždycky hezky.
0: Vy jste se mnou zase po roce přijeli.
1: A rádi.
0: Já mám strašně velkou radost, ale kluci, pojďme rovnou k věci, protože vás čeká strašně moc koncertů a hlavně takový dva tradiční narozeninový koncerty 29. a 30. května v pražském klubu Levels. Pojďte nám k tomu něco prásknout.
2: My jsme jako každým rokem udělali něco, co máme rádi, a to jsou naše narozeniny, protože rádi oslavujeme, že jo? A vždycky se tam pozveme nějaký naše kamarády, přátelé a uděláme prostě si koncert tak, jak má být. Nicméně tentokrát jsme se rozhodli změnit prostředí, chtěli jsme zkusit něco novýho, proto jsme šli do klubu Level a paradoxně se stalo, že ten koncert už není jenom jeden, ale jsou dva.
0: Tak to je skvělý, to je ta dobrá zpráva.
1: Ten klub je hrozně krásný, nám se líbí, že tam je krásná technická podpora, je tam prostě velká lebka, krásný světla a myslím si, že to bude stát za to, takže kdo tam třeba nebude moc být fyzicky, tak minimálně vám dáme nějaký online stream, abyste viděli, jak ten koncert bude krásný. Těšíme se na ně strašně moc, na oba dva.
0: A když jste přidali ten druhý termín, tak překvapil vás třeba tak velký zájem fanoušků?
1: No, mě teda osobně hrozně překvapilo, že my tam máme takzvaný meet and greet, vstupenky, nějaký počet, kde prostě se s těma lidma, fanouškama potkáme, pokecáme a tak dále. A ty byli oba dva vlastně vybraný třeba během jako pár minut. A to mě fakt jako potěšilo, že vlastně i ten druhej, si říkáš, tak dobrý lidi si koupili ten první a najednou se nasadil druhý a hned to bylo pryč i těch dalších prostě vypácký meet and greet, takže máme z toho radost.
0: Ježíš, tak to je, já si na vás dneska můžu i sáhnout.
2: Oh, můžeš sáhnout.
0: Já vás tady mám oba a celý dva pro sebe. Oh. Ježíš, to je skvělý.
1: Já zavřu dveře.
0: Čím budou letošní koncerty v pražském Levels jiné než ty předchozí?
2: My máme takový jedno překvapení, který v podstatě má i spojitost s váma, a to, že tam odstartujeme náš nový single My dva. Chceme ho tam pokřtít a pak vlastně posluchači Hitrádia budou mít možnost ho slyšet i tady u vás, z čehož mám velkou radost. Ale ona to má ještě jednu přidanou hodnotu. Mm-hmm. My když jsme ten single psali, tak v podstatě, ač někdo v tom může vidět nějakou lásku, třeba muže a ženy, po případě někoho jiného, my jsme v ten text a vůbec tu hudbu složili jako lásku mazlíčka, domácího mazlíčka a vlastně toho pána, pánička. A v podstatě řekli jsme si, že bychom tím rádi podpořili zrovna tuhletu jako myšlenku vůbec zvířat, starání se o zvířata, lásku k zvířatům a tak dále. My oba dva jsme hrdými páničky několika čtyřnohých. Ale
0: jenom
2: takhle,
0: čtyřnohých, jo?
2: Přesně, ale takhle, dobře. Jestli má rád někdo rybičky, ty nohy nemají, tak je to taky v pořádku, ale musí se k ním prostě nějak chovat. A my jsme tohle chtěli podpořit, tak jsme se rozhodli, že uděláme jako i klip a vlastně s různýma kamarádama a přátelema to dáváme dohromady a tam to chceme pokřtít.
0: No tak to je skvělý, takže zkráceně řečeno o vztahu člověka a zvířete.
2: Hezky, to ano, to jsem hledal tyhle slova.
0: Že jo, bylo toho mě tady máte.
2: Děkujem.
0: Tak pojďme si uvíct ten váš nový single. Já ho totiž chci pustit právě teď našim posluchačům.
1: Náš nový single, který můžete slyšet na Hitrádiu, se jmenuje My dva. Je to píseň z naší poslední desky a myslím si, že si v tom každý, jak říkal Honza, i ty, Levuško, najde to svoje.
0: Tak v premiéře právě teď, přátelé, za 3, 2, 1, Botox My dva.

0: Kluci, to je skvělý, kapela Botox s námi v éteru Hitrádia, Honza Kopečný, Péťa Ryšavý. To je prostě krásný. Tak už jsem ti zapla mikrofon.
1: Už jsme tady my dva.
0: Krásný. Já z vás mám obrovskou radost, protože já vás znám od úplných začátků. Vy jste tuším začínali v roce 2018.
1: Může být.
2: Já ten datum neznám.
1: Je to nějakých 7-8 let, už to asi bude, no.
2: Ale pamatuju si ty chvíle, kdy to vznikalo. Toto jako bylo celkem jako roztomilý, když jsme si jako seděli a říkáme, hele, neuděláme si kapelu?
1: Hele, já trošku hraju na kytaru, mám tady nějaký demáč, poslechni si to. No a od té doby vlastně sedíme v tom studiu pořád a furt něco tvoříme, ale naštěstí to děláme, takže nás to baví, děláme to srdcem, což si myslím, že je docela důležitý, takže nás to furt baví.
0: Kde vás v nejbližší době můžeme vidět, kromě 29. a 30., kdy máte narozeninové koncerty?
2: My v podstatě teď, počkej, já se ale musím podívat do diáře. Princip vlastně teď těch narozenin, my příští týden teda máme asi 4 koncerty, ale ten další týden máme celý volno, než kromě teda toho 29. a 30., protože se na to musíme připravit. No a pak v podstatě nám začíná sezona, kdy každý víkend se určitě někde můžeme vidět, různý tady vidím festiáky, ale počkej, takový ten nejbližší, největší, kam bychom vás určitě rádi, počkej, tady jsou Mariánský Lázně, tady je Česká ves u Jeseníku, Mnichovo Hradiště, Slavnosti obce Řeka, Moravský kraj. Hele, Vysočina Fest třeba. Oh, dobrý.
0: Takže přátelé, mrkněte na www.botoxmusic.cz, to budete mít rychlejší než diář Honzy Kopečného.
2: Děkujem.
0: Samozřejmě sociální sítě, kluci, Instagram, jedete?
1: Jako jedeme, máme dokonce to. Se věnujeme i každý svýmu Instagramu, Honza tam dává hodně příspěvků, třeba 2 za rok, já teda jsem mnohem plnější, musím říct, já tam dávám 4 za rok.
0: Pojďte je prásknout, ať naši posluchači vám tam dají takový to follow.
1: Normálně, je Petr Ryšavý oficiál a Honza má podle mě Jantecka Kopecny.
2: Ty to víš, dobrý, Jantecka Kopecny.
1: Jantecka Kopecny, ale u Honzy vidíte většinou přes dílný storička moje, takže on je prostě línej.
0: A Botoxáckej.
1: Botoxáckej jedeme, protože jsme včera prostě hráli velký festival v Pardubicích, takže jsme okamžitě naplnili naše sítě a to tam rveme úplně
2: Botox lopadlo. Music, Botox Music.
1: Botox Music.
0: Tak prosím vás, ještě Lea, potržítko Giongios, já to završím tím příjmením. Každopádně, kluci, kdyby měl někdo přijít na Botox úplně poprvé právě teď v květnu do Levels, tak proč by si to neměl nechat ujít?
1: Za mě to je minimálně kvůli tomu, že ta show je za těch pár let, co už opravdu hrajeme a tvoříme a snažíme se makat, tak je ta show, já tomu říkám, jako konstantní, že prostě máme vymyšlený program, který si myslím, že funguje, vys naše koncerty, přijďte se podívat a myslím si, že to za to stojí, takže od letky po světla přes dobrý zvuk, přes normální, hezký, zpívaný písničky českýho repertoáru, naše autorský, tak si myslím, že to prostě za to stojí.
2: Hele, to je podle mě asi ta nejzásadnější myšlenka. My prostě máme rádi energii a máme rádi, když tu energii můžeme předat dál, protože nám ji potom samozřejmě ty fanoušci nebo posluchači vracej, ale my prostě jsme se zařekli v jedné věci, že prostě opravdu chceme dělat písničky. My chceme něco, co tady jakoby zůstane, kdo si třeba bude mít nějakou příležitost, tak si to zanotuje, protože se to prostě hodí. Můžeš si sednout k tomu taky táboráku a tu písničku si prostě zaspíváš. A to je to, co vlastně asi je nějaký naše poselství, který má odkaz tady nějakých českých kapel. Proto my.
0: Tak já už jsem vás párkrát živě zažila a vyděláte prostě neskutečnou show. Hodně komunikujete s fanoušky, s návštěvníky, prostě je to super, takže přátelé, určitě doražte. Každopádně, co vás po tolika letech na živém hraní pořád třeba nejvíc baví?
1: Za mě to určitě ta opravdová živá muzika, jo, že nechci nijak jako negovat něco, co se třeba na hudební scéně děje, ale my prostě máme rádi živou hudbu a myslím si, že spoustu lidí už dneska tu živou hudbu nedělá a myslím si, že to je škoda, protože v tom, tím, že ta kapela čítá 5 členů a každý tam má svoje místo, ten hraje na baskytaru, ten hraje na bicí, ten na piano, na kytaru, tak se to prostě ta energie hudební se prostě spojí a vleze z toho výsledek, který je živej a to je to podle mě, co těma lidma a ženskýma rezonuje.
0: Krásně řečeno. My se k rozhovoru za moment vrátíme. Kapela Botox, poproková kapela, hostem Hitrádia Honza Kopečný, Péťa Ryšavý. Přátelé, buďte s námi dál a já posílám teď jednu takovou divokou dámu. Shakira. Come on.

0: DJ Zoo. Zoo. Kluci, dejte teď refrén vy. Teď to bude, jo? A teď. Kapela Botox, Peťa Ryšavý, Honza Kopečný, mými dnešními hosty. Dejte si to ještě jednou, jenom zu,
1: zu, zu,
0: tak tři, dva, jedna, teď.
1: Zu, zu, musí se chytit.
2: Já mám hlavě tu jenom říkám.
0: A teď.
2: Zu, zu.
0: Každopádně, přátelé, kamarádi, Botox je dnešním mým hostem. Za chviličku Taylor Swift, Roxette, a já jsem si pro vás nachystala takové hudební překvápko v podobě živého zpěvu Péti Ryšavého, Honzy Kopečního. Počkejte si na to, kluci ještě o tom neví.
2: A sakra.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
0: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď je hned.
6: Izomat stavebniny.
7: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
8: Cemix fasáda, trvalá paráda.
7: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
10: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pan do lahví, prodej i plnění. Gepi Gas, Liberec, Pavlovice.

0: XXX Lutz Liberec. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Pobíj s námi NN Night Run Liberec Vesec. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz už 23. května v lyžařském areálu Vesec.
2: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
3: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
2: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
3: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
2: zážitků
3: a zábavy.
2: Táta sviští po okruhu,
3: děti si užívají spolu jízdu
2: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
4: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
3: Adrenalinovou jízdu najdete na
5: firmanazážitky.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: How do you do, legendární rock set s vámi Lea, Honza Kopečný, Péťa Rysavý, kapela Botox. A já mám pro vás hudební překvápkou. Já jsem vám to trošku už neskýnila, protože jsem kluky poprosila, aby nám tady dali kousek něčeho live. Prostě jsem si tady vykouzlila kytaru. A kluci, je to vaše, pojďte na to.
1: Jo, my děkujeme, protože jsme sem přišli do studia a budete zpívat a my ne, my se jenom na tebe podívat, pokecat. A najednou jsem dostal do ruky rozladěnou kytaru, on zadostal tady nějaký škindrlátka.
2: Ale ty neladěj.
1: Ale já to nějak zkusil dotáhnout a uvidíme, no.
2: My jsme si řekli, že uděláme něco jako pro tebe, víš?
0: Yeah.
2: No, poslouchej. Víš, my bychom totiž chtěli být něco na tobě.
0: Jak Ježíš Maria. Hele, radši zpívejte, jo?

0: pyžamo na spaní, nečekej žádný provinilý vzlikání. Chci být hezký slovo, co tě ráno potěší. Teď máš svoje ruce plný mojich otěží. Tak jo!
1: Prostě takový letní, do toho počasí takový letní píseň pro tebe prostě. Chci být tvoje uplý pyžamo na spaní, víš?
2: Tak já vám k tomu řeknu jenom I will always you. Díky moc, kapela Botox. Neskutečný.
3: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Sobota odpoledne, 12:06, posloucháte Hit Radio s vámi Lea a taky česká poproková kapela Botox v čele s Honzou Kupečným, Péťou Ryšavým. Kluci, ahoj!
1: Ahoj všem!
2: Ahoj, ahoj!
0: Pro ty, kdo nás zapíná právě teď, vy jste nám tady živě zpívali. Probrali jsme váš nový hit, který jsme si premiérově i pustili z éteru Hit Radia do celé České republiky i za hranici, protože nás posluchači můžou ladit i online. Každopádně pojďte ještě jednou zmínit ty vaše dva úžasné narozeninové koncerty.
1: 29. a 30. května se na vás těšíme v Praze v klubu Levels. Budou to naše narozeninové koncerty s našima kamarádama, kde pokřtíme tenhle ten náš nový single My dva.
2: A zároveň tahle píseň potom bude tady na Hit Radio znít a rezonovat a my z toho máme strašnou radost, takže poslouchejte Hit Radio.
0: Tak já mám pro vás takových pár otázek nakonec. Praha nebo festiáky?
1: Festiáky.
2: Festiáky.
0: Nejvíc nedoceněná vaše písnička?
1: My dva.
2: Nedostěná písnička si myslím, že jsou holuby. Taková neznámá věc.
0: Dobře, ale ty, hoď tam kousek holuba.
1: To ještě nikdo nikdy neslyšel.
2: Ne, to je taková hrozně stará písnička. To mě
0: dobře, kdo z vás chodí pozdě?
2: Honza.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Přizláš?
1: Jo, v
0: dobře
1: pohodě.
0: Ty. Kdo má větší kontrolu nad playlistem v autě?
2: Já.
1: Co?
2: Petr.
1: Vůbec Petr nepouští hudbu, takže já.
0: Dobře, kamenušky papír, jo?
1: Klidně.
0: Tak jedna věc, kterou fanoušci o Botoxu vůbec nevědí. Práskněte to právě teď jeden na druhýho.
2: Já na Honzu, Honza na mě?
0: Ano.
2: Takže já prásknu na Honzu. Já prásknu na Honzu to, co fanoušci neví, ale já už jsem to asi jako mnohokrát říkal, ani tady nás třeba slyšel poprvé, takže Honza chodí vždycky pozdě. A to, vždycky to nechává čekat třeba 10 lidí na jednou, 12, 14, prostě.
0: Ale dneska to přišel včas.
2: No, protože jsem ho vyzvedl doma, víš?
0: Honziku, ty?
1: My máme kostýmy. Prostě většinou se o ně starám já. A nikdo neví, že tu košili, kterou tam máme, že už jsme měli třeba i na předešlém koncertu. Je to tak. Je to tak. Ale pozor, nesmrdí, což nám potvrdí všechny naše faninky, s kterými se rádi fotíme a vidíme vždycky po koncertech.
0: Prostě
1: my jsme vždycky voňaví.
0: Ne, to já můžu dosvědčit. Vy jste vždycky voňaví, krásný, sympatiáci. Každopádně, kluci, díky moc, že jste dneska přišli.
1: My děkujeme.
0: Držíme vám neskutečně palce, ať se vám narozeninové koncerty 29. a 30. května v pražském klubu Levels vydaří na výbornou jedničku s hvězdičkou, 3x, 10x potrženou. A je něco posledního, co byste chtěli vzkázat posluchačům Hit Radio?
2: Za mě, za Petra je to to, aby lidi poslouchali živou muziku, aby chodili na koncerty, protože je to hezký a jak už jsem říkal v rozhovoru, prostě to těma lidma rezonuje a dělá vám to dobře na duši. Doražte.
1: Já jsem odmala poslouchal Hit Radio. Jsem z Českých Budějovic, tam se to jmenovalo tenkrát Faktor.
0: Jmenuje stále,
1: výborně. Ano. Zdravíme všichni i do jižních Čech. Miluju Hit Radio, mějte se krásně. A ano, leďte Hit Radio. A poslouchejte Botox.
0: Tolik kluci z Botoxu, Péťa Ryšavý, Honza Kopečný. Mějte se krásně, já se s vámi taky pro dnešní den loučím. A slyšíme se zítra v 7 hodin ráno. Ještě ode mě Pink, Lost Frequencies a nebo Belong Together a Mark Ember. Čau. Hit Radio.

0: pohádka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
1: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebr marš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz
2: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
3: Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
4: Mami, mimino Stegosaura.
5: On chodí.
4: Jde k nám.
5: Ty seš ale rostomilé.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
7: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
8: Gap. Individual style for every generation.
9: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radio. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
11: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Krásné odpoledne, je 12:58 a vyladíte Hit Radio Kontakt. S vámi už je Denis Kajlibaj, pojďme se podívat, jak to jezdí na našich silnicích. Řidiči opatrně na Děčínsku v Rumburku v Luční ulici, poblíž křižovatky s ulicí u nemocnice, komplikuje provoz dopravní nehoda, tak na místě počítejte s omezením. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Festival řemesel ve fabrice 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Výhodné vstupné v předprodeji v síti Ticketportál. Více na fabrika1861.cz.
4: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
5: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Tak, jak se to má dělat. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
6: Rádia.cz Hit Radio Kontakt.
7: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Rodiče dětí, které se narodí v příštím roce, by mohli mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc. Na dvojčata a vícerčata místo 700 pak 800 tisíc korun. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou v pondělí projedná vláda. Digitální služby státu využívá stále více lidí. Roste také zájem o e-portál České správy sociálního zabezpečení, který letos zaznamenal rekordní počet přihlášení. Více říká mluvčí úřadu Jitka Drmolová.
8: Klienti mohou nově nejen kontrolovat své evidované údaje, ale také je sami spravovat a upravovat, a to bez nutnosti chodit na úřad. Jen za první 3 měsíce letošního roku se do e-portálu ČSSZ přihlásili více než 3 milionkrát. Novinkou je služba Moje konto, spuštěná koncem března.
7: Umožňuje přehled o dobách důchodového pojištění a zároveň i správu evidovaných údajů. Navzdory příměří Izrael opět útočí v Libanonu. Tel Aviv dnes nařídil evakuaci 9 vesnic na jihu Libanonu a navzdory příměří prodlouženému jen o den dříve provedl v oblasti nové útoky. Izrael a Libanon se v pátek ve Washingtonu dohodli na prodloužení příměří o dalších 45 dní.
6: Hokejový servis Hit Radio.
7: Brankář Lukáš Dostal z Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku neposílí. Po vyřazení Ducks z playoff NHL neprošel výstupní lékařskou prohlídkou. Po dnešním rozbruslení národního týmu to v rozhovoru s novináři uvedl generální manažer Jiří Šlégr. Na soupisce jsou prozatím nadále zapsaní jen Kořenář s Pavlátem. Možností stále zůstává přílet Jakuba Dobeše z Montrealu. Nároďák dneska večer čeká druhé utkání na šampionátu proti Slovinsku.
9: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
10: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Warnsdorfu.
0: Tolik Vladan Hýl a krátké zprávy. Vladané, díky za to. Pojďme se společně podívat taky na severočeské počasí. Aktuální sobotní teploty nám přinesou deštivé počasí s teplotami do 13 stupňů. Nejchladněji bude kolem Semilska, nejtepleji kolem České Lípy.
6: Hit Radio Kontakt.
0: 13 hodin, 3 minuty a s vámi už je Denis Kajlibaj v éteru Hit Radio Kontakt. Jo, vrací se nám zpátky nepěkný počasí, ale co by nás to snad mělo trápit? Ne, v žádném případě. Naopak, my si zalezeme třeba s knížkou, dáme si k tomu něco dobrého k jídlu, zapálíme svíčky a hlavně pustíme si další skvělý hity.

Cyril a Stambliny, 10 minut po 13. hodině. Denis Kalibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Rádia Kontakt a společně zůstaneme tady u nás na severu Čech. My se často bavíme o tom, kam vyrazit někde venku. Jo, to všichni víme, že tady máme krásný ještěd, že můžeme do zoologický, ale co třeba nějaký to místo, kde můžeme trávit čas vevnitř a není tak známý? Máte třeba nějaký oblíbený místo, kam se rádi vydáváte, když počásko úplně nepřeje, tady u nás na severu Čech, a chtěli byste se o něj podělit s našimi posluchači? Já třeba jedno takovýhle místo mám. A vždycky, když je jako fakt nehezký počasí, tak nejradši vyrazím ke své babičce, protože tam má zimní zahradu a tam si vždycky sednu a koukám, jak tam ťuká ten déšť, a když si tam sednete s knížkou, je to fakt hezký. Schválně, ale nemůžu to být klidně veřejný místo, nějaký, kam se rádi dostáváte, chtěli byste nám poradit, kam se vydat třeba s dětmi, tak i to nám můžete dát vědět, za chvíli na to mrkneme, WhatsApp je 606 825 404, no a teď už si slovo přebírá Ellie Goulding.

0: Damiano, David nás zve na svůj Next Summer, ale zásadní věc je, že nás žádný Next Summer teďkon nemusíme vůbec řešit. My se totiž podíváme na to, co nás čeká už tohle léto. Není to neskutečný, před chvilkou byly Velikonoce, není to tak dávno, co jsme slavili Silvestra a už nám zase přichází ty letní měsíce. A to si musíme oslavit, protože je na čase začít pořádně užívat. Takže let's get it started, ano, a to třeba i z Black Eyed Peas, protože ti přijdou už za pár minut do našeho vysílání. Tak co, Severček, rozjedeme to na sobotní odpoledne, já věřím, že ano.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
2: BMW CarTech Liberec, člen skupiny CarTech Group, nabízí široký výběr skladových, předváděcích i ojetých vozů BMW Premium Selection. Záruční a pozáruční servis, prodej náhradních dílů, příslušenství, doplňků a možnost financování prostřednictvím BMW Financial Services. Užijte si bezstarostnou radost z jízdy. Navštivte nás na obchodní ulici v Liberci nebo na stránkách cartechgroup.com. CarTech Liberec.
3: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
8: Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
9: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon Radio pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swaglift Day.
10: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
11: Festival řemesel ve fabrice 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Výhodné vstupné v předprodeji v síti Ticketportál. Více na fabrika1861.cz. Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.
0: Hit Radio Kontakt.
12: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

tenhle hit nelze přeslechnout. 13 hodin, 31 minut a v éteru Hit Rádia Kontakt pro vás máme jenom ty nejlepší kousky. Je to trošku nostalgie, co myslíte? I'll be there for you. Kousek, který máme všichni spojený jak s těma tleskancema, jak se tak správně říká, jak s tím seriálem, tak ale hlavně s nějakým návratem k dobrým časům. A určitě najdete ve svých vzpomínkách i mnoho dalších věcí, které vás dokážou dostat do takového toho, jo, za starých dobrých časů. Za starých dobrých časů bylo tohle nebo tohle. Tak nám napište na náš WhatsApp 606-825-404, co z těchto těch věcí tak nějak máte třeba v paměti. A já vás ale musím na jednu věc upozornit. Mozek má takovou jako špatnou vlastnost v tom, že vždycky vynechává ty negativní věci a pamatuje si jenom na to dobrý. Proto říkáme za starých dobrých časů. Ale pak si člověk vzpomene, že vždycky bylo něco, co bylo tak trochu utrpení. Na to ale dneska myslet nemusíme. Před náma jsou další hity. Zvolníme tempo, zůstane nám ale rozhodně nadšení. Přichází Kateřina Marie Tichá a tady její klidný kousek Plamen.

0: Hey, hey, what's up? Tady je Hit Radio Kontakt, Deniska Alibaj a samozřejmě výběr těch našich nejlepších hitů připravených jen a jen pro vás na sobotní odpoledne. Jo, otevřeli jsme tady společně jedno dost zajímavý téma. Podívali jsme se na nostalgické chvíle a vy jste nám psali na náš WhatsApp 606 825 404, co si takhle máte v hlavě jako... To byly ty dobrý momenty, jo, takový to za starých dobrých časů a podobně. A já myslím, že Alice nám napsala fakt jako skvělou odpověď, protože Alice píše: ahoj, pamatuju si za starých dobrých časů v uvozovkách na to, jak jsme chodili s kamarádkami ven víc pít. Dneska už bych to nepřežila. Dobře, Alice, ale já nevím, kolik tě dneska teda samozřejmě, jako jak se ten věk posunul, ale prostě každému období života něco patří a je fakt, že člověk neumí pařit třeba ve 30, tak jako uměl ve 20. Ale to už tak je, protože ve 30 si člověk radši třeba sedne doma s knížkou, ale ono, pozor, mě bylo včera 24 a doma si s knížkou sednu taky radši. Za chvíli další hity, tak zůstaňte s námi naladěni na to nejlepší z našeho playlistu.
1: Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Jablonci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry. A laser show, která vás dostane. Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Jablonec Kokonín, bývalé fotbalové hřiště. Až do 17. května.
3: Společnost Liberecké komíny. To znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
4: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
3: Tak to musíme do Spoltexu.
4: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
3: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
4: Tak už pojeď.
3: Spoltex.cz.
5: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
7: No proto.
6: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
8: Bydlet o úroveň výš?
9: Můžete i vy.
8: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
9: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
8: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
9: Rezidence Level 21.cz.
10: Jídelna. Restaurace pro každého v Plaze v centru Liberce. Česká klasika, burgery i pizza za atraktivní ceny. Jídelna. Jídla sebou v obalech zdarma. Minutky i hotovky po celý den. Jídelna v Plaze. Deň od 8:30 do 20:00 večer. Jídelna. Tady si pochutnáte. Mňam.

0: www.cz. Tour de Feminine. Mezinárodní ženská cyklistika v srdci Českého Švýcarska. 14. až 17. května. 29 týmů a profesionálové z celého světa. Tour de Feminine. Etapy Krásná Lípa, Rumburg, Varnsdorf. Přijďte zažít emoce, výkony, napětí, doprovodné akce i soutěže. Víc na tourdefeminine.com.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
0: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, bylo 14 hodin, Vadan Hill připravil krátké zprávy a mrkneme taky, jak to jezdí na našich silnicích a taky na aktuální počasí. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to jezdí na našich silnicích. Řidiči opatrně v Liberci v ulici Boženy Němcové u křižovatky. Dávajte poslat taky třeba na trase Děčín Ústí nad Labem u Dobkovic. Probíhá tady stavba mostního provizoria a z důvodu rekonstrukce mostu je provoz řízen kyvadlově. Z Bystřete v Liberci v ulici Tyršů Vrch probíhají tady stavební práce a silnice je proto dočasně uzavřená. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Pryč DPH! Pryč DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
4: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Rádia.cz Hit Radio Kontakt.
5: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hill. Úřady práce vyplatili za první čtvrtletí na superdávkách 563 milionů korun. Novou podporu v březnu dostalo skoro 34 tisíc domácností. Vyplývá to z údajů Ministerstva práce. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy je na svobodě. Soud v České Lípě dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Muž podle policie vzácnou relikvii ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Úspěch a postup české reprezentace zvýšil zájem o letenky do dějišť fotbalového mistrovství světa, tedy do Atlanty, Mexico City a Guadalajary. Roste také zájem o speciální fotbalové zájezdy. Vyplývá to z vyjádření cestovních kanceláří a leteckých společností. Před posledním kolem dnes pokračuje skupina o záchranu v první fotbalové lize. Poslední Ostrava může získat jistotu, že se s elitou rozloučí. Pokud Dukla vyhraje v Teplicích, spečetí tak osud Baníku. Ten dnes hostí Zlín. V 17 hodin začne i duel Slovácka s Mladou Boleslaví. Karviná rozehraje finále play-off o umístění. V prvním utkání proti Olomouci bude mít výhodu domácího prostředí.
6: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
0: Tolik Vladan Hill a krátké zprávy. Vladane, díky za to. Pojďme se společně podívat taky na severočeské počasí. Friedland nám ukazuje 13 stupňů deštivo a zataženou oblohu. Dnešní maxima do 16 stupňů naměříme kolem České Lípy a Liberce. Maximální teploty by měly zůstat během odpoledne. K večeru se začne postupně ochlazovat a v neděli ráno budeme mít mezi 3 a 6 stupni nad bodem mrazu.
1: Hit Radio Kontakt.
0: 14 hodin, 5 minut k tomu a Deniska Libaj vás zdraví od mikrofonu Hit Rádia Kontakt. Jen těžko bychom hledali tak ikonické umělce, jako je Pitbull.

tohle dvojice plná radosti a elegantní krásy. Eva Farná, Miraj, a vzpomeneš si. Vzpomenete si, přátelé, taky na něco hezkého? Já doufám, že rozhodně, rozhodně ano. Na Hit Rádiu Kontakt pokračuje dál náš sobotní program. Na pohodový odpoledne se musíme dobře naladit a některé věci můžou mít takovou sladko-hořkou chuť. Jednou z nich může být například návrat lebky svaté Zdislavy tam, kam patří, do Jablonného Podještědí. Jasně, tady v regionu určitě tenhle případ sledujete. Pro vás, kteří třeba tápete, v Jablonném Podještědí zmizela lebka svaté Zdislavy. Jako takhle, dost jsem přemýšlel nad tím, jaký blázen by chtěl něco takového odcizit. Ukázalo se, že nakonec je to kvůli tomu, že nesouhlasí s vystavováním a že jich zalije do betonu a pohřbí sám. Teď už jí mají v péči restaurátoři, takže my samozřejmě doufáme, že to všechno dobře dopadne, ale právě ta sladko-kyselá pachuť toho, že se vlastně vrátila domů, ale v jakém stavu. No nic, v každém případě my se musíme spolu zaměřit na to dobré, pozitivní a hezké, a to je to, že se navrátila zpátky a pachatel byl dopaden. A samozřejmě, pokud se vy cítíte teďko tak jako zklamaně, není potřeba, protože my pro vás máme na odpoledne ty nejlepší hity. Jestli nás posloucháte pravidelně často, tak moc dobře víte, že třeba mým nejoblíbenějším hitem jsou Imagine Dragons a jejich Sharks. A proto si teď dáme Lady Gagu a Alejandro. Ne, samozřejmě přidáme i Imagine Dragons, jejich Sharks už za chvíli, teď prostě to nejlepší z hitů na jednom místě. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Imagine Dragons a jejich jedinečný kousek Sharks. Jo, tak tohle je ten můj oblíbený hit. A jsem rád, že jsem se o něj s vámi mohl dneska na sobotní odpoledne podělit. Sobota 16. května je tady a to znamená, jenom to nejlepší z hitů už je připraveno. Vrátíme se zpátky na českou scénu, protože my pro vás máme něco takového hezky za lubem připraveného. V úterý dorazí do naší snídaně šampionů Jeleni ke startu jejich Jelen Festu. Tak u toho nemůžete chybět. A zatímco Imagine Dragons jsou super, jo, tak Jeleni, ty jsou taky výborný. To je touha a pláč.
1: Tak buď klidná jako voda.
0: To je klidná voda. A to je i Magdaléna a mnoho dalších. Tak si nezapomeňte naladit Hit Radio Kontakt i v úterý na snídani šampionu, protože tam se budou dít skvělý věci. A u toho musíte být samozřejmě i vy. Nebuďte sami. Buďte s námi na Hit Radio Kontakt.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
4: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex-ženou, tak oni by dali přízemí v takovým baráčku. No a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hecheche, chachacha, noční, no.
3: Noční.
4: A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo. A zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci.
0: Yes.
4: Tady se tak zděsil, že začal po mně střílet.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
6: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
7: Mami, mami, mimino Stegosaura.
8: On chodí.
7: Jde k nám.
8: Ty seš ale rostomilé.
9: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
10: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Hele, vyšla nová kaplinka.
12: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
11: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
12: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
11: Jasně, romantický útěk v praxi.
13: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
2: Hit Radio Kontakt.
14: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Dvě minuty po půl třetí ladíte Hit Radio Kontakt s těmi nejlepšími kousky. A samozřejmě vám přinášíme i spoustu zajímavostí právě tady z našeho regionu. Závod Tour de Feminine pokračuje dál a i dneska jsme ve spojení s ředitelkou akce paní Simonou Davídkovou. Dobrý den, Simono.
1: Dobrý den.
0: My jsme se společně bavili už o tématech závodu, které diváci a jeskyně vidí, ale je tam i spousta té práce v pozadí. Jak dlouho se třeba ten závod připravuje?
1: No, já bych řekla, že je to vlastně celoroční práce, protože jen nám skončí tento ročník, nebo jakýkoliv ročník v minulosti, uděláme různá vyúčtování, vyhodnocení akce a vlastně začínáme na novo. Začíná to sháněním partnerů, samozřejmě to finanční zázemí musí být dostatečné, abychom takovou velkou akci zvládli, takže to je vlastně celoroční záležitost, pak takové ty technické podmínky, zajištění všeho, co ten závod potřebuje, objednat veškerý materiál, sehnat lidi, takže to je prostě opravdu celoroční práce.
0: A kdybyste měla říct něco, mimo tu vaši práci, co byste považovala za tu nejnáročnější, jaká pozice by to tak u vás byla?
1: No, rozhodně ta toho finančního manažera, protože sehnat spoustu peněz pro ženský sportovní velký závod není jednoduché. Pak to jsou samozřejmě ty personální věci. Potřebujeme spoustu kvalitních manažerů pro různé sekce toho závodu, jako je třeba koordinace ubytování, koordinace bezpečnosti. Jo, takže to jsou opravdu velmi náročné věci a nechtěla bych říct, že nějaká činnost některého mého kolegy je méně důležitá než těch ostatních.
0: A takhle, vy už jste nám prozradila, že to je celoroční práce, když se chystá ten nový ročník závodu Tour de Feminine, co si vy osobně vždycky přejete, aby se povedlo nejvíc? Co je pro vás takový to, když se tohle povede, všechno bude dobrý?
1: To je ta bezpečnost. Prostě je nutné zabezpečit prostě trať, zdravotní zabezpečení pro závodnice. Pokud všichni dojedeme v celku a nejsou žádné velké karamboly, tak to je to pro mě nejdůležitější.
0: Tolik Simona Davídková, ředitelka Tour de Feminine. Simono, moc krát děkujeme i za váš takhle vhled do toho zákulisí a hezký víkend.
1: Děkuju vám a všem posluchačům také.
0: My se společně vydáme za dalšími hity. Máme pro vás připravený třeba činasky.

Ve světě dobrých hitů existují hity, které jsou ještě nad tím. David Guetta, Teddy Swim, Stones and I a jejich Gone, Gone, Gone. 14 hodin, 41 minut. A k tomu ten nejlepší víkendový čas. Sobota proudí, sobota nám krásně teče a to znamená, že sobota se musí oslavit, abych řekl vlastně, příchodem léta? Ano, to počasí venku sice nevypadá, jako že by léto klepalo na dveře, ale hity, které nám léto připomenou, na dveře rozhodně klepají.

0: Každý talent potřebuje příležitost. Přijďte se inspirovat na den otevřených dveří do Zušky Liberec. Od pondělí 18. do středy 20. května. Zuška Liberec. Místo pro malé i velké umělce.
1: Pobíž s námi NN Night Run Liberec Vesec. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz už 23. května v lyžařském areálu Vesec.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes máme u mikrofonu pana Luboše Křídu a ptáme se ho, co když k vám bude chtít přijet škola nebo školka, co jim nabídnete?
4: Zvířata, zvířata a zvířata, zábavu a poučení. Musím přiznat, že každý rok nám zájem škol a školek roste a z toho máme samozřejmě radost. Velkou výhodou například pro pražské školy naše vzdálenost. Z Letňan je to k nám jenom 20-30 minut. Každá skupinka u nás dostane jedno průvodce, který se o ně kompletně postará a podle programu, který si vyberou a objednají si zoopark užijí.
3: Jaké programy máte pro školní skupiny?
4: Základ určitě tvoří setkání se zvířaty a to musím vypíchnout, protože všechna naše zvířata jsou kontaktní. My se pyšníme i tím, že máme největší kontaktní výběh v Čechách, kde děti najdou různou drobotinu, můžou se pomazlit a nakrmit ovečky, kozy, lamy, malé koníky, ale dostanou se i do výběhu, kam mohou jenom s ošetřovateli k velkým zvířatům.
3: To je hodně zvířat. Co dalšího zoopark Zelčín školám nabídne?
4: Kromě programu se zvířaty se mohou vybrat i z jiných programů. Například kreativní tvoření, jízdy na koních, k dispozici máme pro děti i přes 10 nafukovacích trampolín. Jedna z nich je dokonce největší ve střední Evropě. O děti se u nás postaráme kompletně. Nejenom, že u nás děti nakrmí zvířata, ale i my nakrmíme je. Bez problémů u nás zajistíme obědy a celodenní stravu pro celé třídy.
5: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
6: Hit Radio Kontakt.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu. Hit Radio.
8: Aye.

0: Hit Radio Kontakt. Bylo 15 hodin, Vladan Hill připravil další krátké zprávy. Mrkneme taky na počasí a za volant na aktuální dopravní komplikace u nás. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to jezdí v našem regionu. Řidiči z Bystřete na Liberecku ve Frýdlantu v Polní ulici na křižovatce s Holečkovou počítejte s omezením kvůli opravě vodovodu. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Snídaně v trávě. Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Vyhraj si ji na Hit Radio už tento víkend.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
8: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hill. Česko dál trápí sucho. V polovině května je u nás oproti obvyklému stavu sjízdných 80% řek. Hlavním důvodem je nedostatek jarních srážek. Stav vody brání sjíždění řeky Lužnice, Teplé Vltavy, úseků řeky Sázavy, horních částí Labe a Ohře, Divoké i Tiché Orlice. Současné srážky by mohly situaci alespoň mírně zlepšit. Ministr kultury Otto Klempíř počítá s prosazením zákona o médiích veřejné služby se změnou jejich financování. V zavedení normy do praxe bude podle něj vládní koalice obrovsky rychlá. Klempíř to řekl v dnešní debatě televize Nova za 5 minut 12. Podle exministra kultury a poslance Martina Baxy je navržená norma paskvil a opozice bude jejímu přijetí vehementně bránit. Začaly castingy na příštího Jamese Bonda, píše to zpravodajský server BBC s odvoláním na oznámení amerického filmového studia Amazon MGM Studios. Mezi favority bookmakerů je 5 britských herců a 1 Australan. Zatím ale není jasné, kdy bude role obsazena.
6: Hokejový servis Hit Radio.
8: Vedení hokejové reprezentace dopsalo na turnajovou soupisku pro mistrovství světa ve Švýcarsku obránce Jana Ščotku a útočníka Jana Mandáta. Poslední volné místo je vyhrazené golmanovi. Jako poslední nezapsaný z 25 člené nominace zůstává brankář Petr Kváča. Dnešní doplnění soupisky znamená, že vedení mužstva v čele s hlavním koučem Radimem Rulíkem už nebude čekat na další případné posily do pole. Včera naši hráči přejeli Dánsko 4-1. Dneska 20 minut po 8 večer změří síly se Slovinskem.
9: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
10: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
0: Tolik Vladan Hill a krátké zprávy. Vladane, díky za to. Pojďme se společně podívat, jak to vypadá v Libereckém kraji s počasím. Frýdlant nám hlásí 13 stupňů se zataženou oblohou a místy deštěm. Liberec je na tom podobně s 13 až 14 v plusu. Dnešní maxima nás překvapí až na 16 stupních, nejnižší teploty kolem 12. K večeru se začne ochlazovat a v neděli z rána 3 až 6 stupňů. Tak se podle toho nezapomeňte vhodně obléknout.
6: Hit Radio Kontakt.
0: 15 hodin 5 minut. Od mikrofonu Hit Radio Kontakt vás zdraví Denis Kajalibaj. Pojďte se společně s námi podívat na další skvělý hity. Pojďte se s námi podívat taky na to, jak často byste si měli měnit spodní prádlo. Jo, i tohle probereme v následující hodince. Tak si připravte to nejlepší, protože tady jsou další skvělý hity. Aby nám ta sobota společně hezky utíkala. Hit Radio. A zasníme se do dalších skvělých hitů Welcome to the Black Parade. jako další z kousků tady u nás krátce po 15.

Výběr těch nejlepších hitů krátce před čtvrt, kde jinde než éteru Hit Rádia Kontakt. Tak přátelé, určitě milujete svůj region, máte rádi třeba tady u nás na Liberecku, jak všechno hezky funguje a někdy taky nefunguje, ale každý případě třeba se vy chcete právě zapojit do dění tady u nás v Liberci. Tak teď máte tu jedinečnou příležitost, protože město Liberec opět pořádá participační rozpočet a i vy tam můžete rozhodnout o tom, jak se zlepší naše město. Je na to 10 milionů korun a online na webu tvořímeliberec.cz nebo osobně na podatelně přímo na radnici můžete být vy součástí rozhodnutí toho, jak se těch 10 míčů tady u nás na Liberecku použije. Je to zcela na vás, můžete tam určitě nominovat svoje nápady, jak zvelebit naše krásné město. Tak co bychom třeba mohli vymyslet? Mohli by třeba přidělat takovýto velký světlo na ještět, co svítí, jako když přilítá nějaký superhrdina. To by bylo dobrý využití peněz. Tak třeba máte i nějaký lepší nápad vy právě v rukávu. Pište nám třeba vaše nápady, dejte nám vědět, jak se dneska máte. Na WhatsAppu 606 825 404 jsme s vámi. A hlavně si dneska nedělejte během víkendu žádný starosti. Třeba si pojďte s náma užít i další hity. Za chvíli dorazí Vohnouti a jejich Svaz českých bohémů. A to bude pořádná jízda. Do té doby, ale ještě malý předko v podobě Leony a její Don't Worry.

nastává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám, patříme do svazu.

15:21 v éteru Hitrádia Kontakt pro vás máme připravený ty nejlepší kousky, který si i teď můžete užít společně s námi. A když už jsme u toho nejlepšího z našeho playlistu, musíme si přidat i třeba tohodle neskutečného frajera. Já jsem teď nedávno mluvil s kamarádem a ten mi řekl, že tenhle hit v životě neslyšel. Neumím si představit, že by někdo mohl jet z práce domů a neslyšet tenhle skvělý hit a neužít si ho. Takže i pro vás, kteří třeba nemáte zkušenost s touhle skvělou legendární peckou, tak právě teď si můžete užít Tommy Cash a jeho Espresso Macchiato. Jo, i tohle jsme pro vás připravili do našeho vysílání. Tak teď je to hlavně o tom, abyste si to užili společně s námi, tady na sobotní.

0: Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Desátky non-stop, to je nové Hitradio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
1: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
2: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.
6: Moje kolo.

Plný romantický elegance, 6 minut po půl, Dermot Kennedy a jeho Kiss Me. Aby jsme si dál užívali tu sobotu odpoledne, měli bychom si obléknout spodní prádlo. Ano, přátelé, přišel ten moment, kdy se vás ptáme na to, jak často byste měli měnit své spodní prádlo. A prosím vás, teď ta otázka nesměřuje k tomu, jak často byste ho měli jako prát, jako měnit v téhle podobě. Otázka je taková, jak často byste ho měli jako vyhodit a koupit nové spodní prádlo. 6 měsíců, 12 měsíců, 1 rok, 2 roky, 3 roky. Schválně, napište svoje tipy teď na WhatsApp 606 825 404. Mě by totiž docela zajímalo, jestli to správně odhadnete, protože já jsem zjistil, že bych to rozhodně neměl správně a že teda asi budu muset začít svoje spodní prádlo ještě víc měnit. Ale nebojte, převlíkám ho každý den. Teď jste se dozvěděli něco, co jste určitě chtěli na sobotní odpoledne v rádiu slyšet. Tady je Hit Radio Kontakt, ty nejlepší kousky, no a Emily Armstrong, která se přidala k Linkin Park, nám taky přinesla třeba tenhle skvělý kousek. Je to Emptiness Machine.

0: Lana Del Rey dozněla krátce před 3/4 v éteru Hit Rádia Kontakt. A tady je naše velmi důležitá otázka téhle hodiny. A to, jak často měnit spodní prádlo. Myslím, že nejlepší odpověď nám do studia napsal Kuba. Ahoj, já nosím spodní prádlo až do chvíle, kdy se nám úplně roztrhá. No, Kuba, ale to není správně, chápeš, ty nemáš mít 4 roky ty stejný trencle. Marek s tím souhlasil, ten napsal, že taky nosí trenky až do té chvíle, kdy mu je jeho přítelkyně Kristýna vyhodí. Tak ještě, že má Marek doma Kristýnu, aby se postarala o jeho nové spodní prádlo. Pánové, víte, co je zajímavý? Na tuhle tu otázku odepisují samý chlapy. Jako, jasně, ženský asi teda vědějí, že každých 6 až 12 měsíců by se měly měnit, ale ženy asi teda to zvládají nějakým způsobem lépe. Ano, každý půl rok byste měli vyházet úplně všechno spodní prádlo. Takhle, to by se vyplatilo potom mít nějaký biznis na výrobu spodního prádla. Protože představa, že každý půl rok ho mám vyměnit, to jenom chtějí, aby jsme si zase něco pořídili domů. Tak před náma další skvělý hity. Do celý nás čeká třeba JP Cooper a Sing It With Me, Nebude chybě Poetika a Mám pocit, že tě ztrácím, anebo Pink, Just Like a Pill a mnoho, mnoho dalšího.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
4: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
5: Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
6: Pryč DPH! Pryč DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
8: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
9: Tento víkend 4 kola na polygonu v Hradci Králové za akční cenu 2 599 korun.
8: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
9: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
8: zážitků
9: a zábavy.
8: Táta sviští po okruhu,
9: děti si užívají spolujízdu
8: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
10: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
9: Adrenalinovou jízdu najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
13: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
14: Hit Radio Kontakt.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.
15: Hit Radio.
16: Že duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Hit Radio Kontakt je 16 hodin. Vladan Hýl připravil krátké zprávy, mrkneme taky na počasí a za volant na aktuální dopravní komplikace. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Řidiči opatrně na trase z Turnova směrem na Liberec na výjezdu z Jeřmanic a havaroval tady motorkář. Na místě zasahují záchranné složky a počítejte se zdržením při průjezdu po této trase. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Jablonci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Jablonec Kokonín, bývalé fotbalové hřiště. Až do 17. května.
4: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
5: Gap. Individual style for every generation.
6: On air,
7: online
6: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Rodiče dětí, které se narodí v příštím roce, by mohli mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc. Na dvojčata a vícerčata místo 700, pak 800 tisíc korun. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou v pondělí projedná vláda. Češi chtějí žít zdravěji. S příchodem jara roste chuť více sportovat, lépe jíst nebo změnit každodenní návyky. Podle průzkumu společnosti Plaxi ale lidé naráží hlavně na pracovní tempo a každodenní stres, pokračuje ředitel společnosti Jan Michelfajt.
9: V první řadě je potřeba vůle udělat z toho zdravějšího životního stylu prioritu, protože bez toho to prostě nepůjde. Je potřeba z té změny udělat něco, čemu jsem ochoten věnovat čas i v případě, že ho mnoho nemám.
8: Nejvíce pod tlakem jsou podle průzkumu mladí. Starší lidé spoléhají více na vlastní disciplínu. V Londýně se dnes na protichůdných protestech sešly desítky tisíc lidí. Jedna skupina přijela podpořit Palestinu, druhá na krajně pravicový pochod nazvaný Spojme království, který organizoval protiislámský a dříve trestaný extremista Tony Robinson. Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny Katalánska ze třetí řady. V kvalifikaci na okruhu Katalunia v Barceloně obsadil 7. místo. Nejrychlejší byl Celestino Vietti z Itálie, na kterého český jezdec ztratil 0,5 sekundy. Salač si druhý nejlepší kvalifikační výsledek v sezóně vyjel posledním pokusem.
10: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
0: Tolik Vladan Hýl a krátké zprávy, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské počasí, kde nám teploty zatím zůstávají kolem 13 stupňů. Zatažená obloha s deštěm, na tu se musíme připravit na většině našeho území. Pokud se plánujete vydat někam ven, určitě se podle toho vhodně oblékněte. Zítra ráno polojasno, místy i jasno a teploty mezi 6 až 7 stupni.
6: Hit Radio Kontakt.
0: 4 hodiny, 4 minuty. Deniska Jalibajová zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Před námi jsou další skvělý hity a přidáme si k tomu i další skvělý sobotní momenty. Protože jak jinak si užít víkend, než jenom ve společnosti těch nejlepších hitů. Tak já jsem rád, že jste se k nám rozhodli dneska přidat a rozhodně vám to osolím i s dalším skvělým kouskem. Hit Radio.

Nepřeslechnutelný kousek Justin Timberlake a jeho Can't Stop the Feeling. Can't Stop the Great Vibes, který tady pro vás máme připravený i do dalšího sobotního programu. Jenom to nejlepší z našich hitů a všechno na jednom místě. Než se ponoříme zase do světa další skvělý hudby, já mám na vás jednu důležitou otázku. Já jsem včera slavil narozeniny, jak už jsme se bavili, a dostal jsem samý super dárky. Dostal jsem skvělý láhve, dostal jsem fantastickou knížku, na kterou se těším, dostal jsem spoustu krásných věcí, ale určitě se vám někdy v minulosti stalo, že jste dostali něco, co jste prostě nechtěli, abych to tak řekl upřímně. Něco, co jste si říkali, že by bylo lepší vůbec nedostat. Schválně, co to bylo? Pište nám na WhatsApp 606 825 404 a za chvíli na to společně mrkneme. A teď zvolníme tempo, nadšení nám zůstane, ale tady je kousek, který nám rozhodně dovolí se uvolnit. Alex Warren a jeho Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Jenom to nejlepší z hitu tady u nás v éteru Hit Rádia Kontakt. Připravili jsme pro vás další sobotní playlist nabitý tím nejlepším. Tak já doufám, že nám nikam nebudete odcházet a podíváte se s námi třeba na nejhorší dárky, které jste mohli dostat. Já myslím, že už nikdy nezapomenu na to, když jsem slyšel příběh svého kamaráda Patrika, který dostal kurz filírování stejku. Já třeba bych kurz filírování stejku velmi ocenil. Zásadní problém bylo ale v tom, že on ten poukaz dostal od svých příbuzných. To není ten problém jako takový. Já myslím, že ten zádrhel přišel v ten moment, že by možná jeho příbuzní měli vědět, že už je 6-7 let vegetarián. Takže tam rozhodně nebyl prostor pro to dávat takovýhle typ dárku. A ještě jako takhle z těch zajímavých věcí, jedna moje známá dostala povlečení, ten polštář, peřinu, prostě všechno, s obřím obličejem Breda Pitta. A řeknete si, je, to je hezký. To by se mojí dceři taky líbilo. Prosím vás, tý mojí známý je 37 let.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Swaglift Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Swaglift Day.
5: Obchodní centrum pro celou rodinu? To je Plaza Liberec. Zveme vás nejen k pohodovým nákupům v mnoha našich obchodech, ale také na skvělé jídlo nebo posezení u kávy. I na vaše děti u nás čeká spousta zábavy. Zkrátka pro každého něco. Příjemné zážitky vám přeje OC Plaza Liberec.
6: Festival řemesel ve fabrice. 18. července v Semilech. V kulisách unikátní historické továrny vystoupí Marta Jandová, Ondřej Ruml, Šimon Bylina a další. 50 řemesel, mini pivovary, zábava pro děti i dospělé. Výhodné vstupné v předprodeji v síti Ticketportál. Více na fabrika1861.cz.
7: Hit Radio Kontakt.
8: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.
10: Život plyne dál.

Tohle nám tady rozhodně nemohlo chybět. Coldplay, Burna Boy a jejich společný kousek We Pray. 16 hodina 32 minut na hodinách a to znamená, že éter Hitrádia Kontakt se musí naplnit dalšími fantastickými kousky. A třeba teď zrovna sedíte v autě, máte nás naladěný na klasický rádio. Tak to je super příležitost, taky nás třeba možná máte v kuchyni při vaření. Tak v tom případě vám přeju hodně štěstí s tím, co doma plácáte. Třeba nás slyšíte někde venku z nějakého repráku, ale hlavní je to, že si nás nově můžete poslechnout taky v režimu DAB+. Jsme pro vás on air, online i v aplikaci Radia.cz. Já jsem si tu aplikaci ještě víc oblíbil v poslední době. Nevážně, používám ji docela často, takže mrkněte, určitě si ji stáhněte. Aplikace Radia.cz vám totiž přináší všechny naše hitrádia. Tady váš nejlepší kontakt, ale třeba taky Hitrádio 90, kde si můžete užít ty nejlepší hity 90. let. Hitrádio 80, pop rock, zóna lásky, prostě všechno to, co si chcete užít, tady společně s námi. A taky tam zjistíte spoustu dalších skvělých informací. Nezapomeňte se taky podívat i na naše sociální sítě, ať vám neuteče nic ze zákulisí Hitrádia Kontakt. No a teď už se o slovo hlásí Robbie Williams a jeho povedený kousek Feel. Tak prima sobotní odpoledne.

0: Do vysílání se nám opět přihlásil Damiano David, u mikrofonu je s vámi Dennis Kalibaj a v 16 hodin 39 minut Hit Radio Kontakt žije tím nejlepším playlistem. Připravili jsme si pro vás i další skvělý kousky. Je pravda, že ten hit, který nás čeká, je skoro na pomezí retro hitů. Jako retro klubovek už v podstatě možná ano. A když vám řeknu jméno David Guetta, řekli byste, že tohle je něco, co někteří už označují za retro? No jo, už je to kousek, který má svoje docela odžito. A přesto je naprosto skvělý. Myslíte, že já bych vám někdy lhal? Ne, rozhodně ne. Would I lie to you? To je moje otázka na vás. A taky jméno našeho dalšího hitu. Zavzpomínejte na ty chvíle, kdy jste byli naposledy v klubu a slyšeli tenhle skvělý banger. A za chvíli ho uslyšíte i v našem vysílání. Tak zůstaňte s námi při té nejlepší sobotní energii.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
3: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex-ženou, tak oni bydleli přízemí v takovém baráčku. No a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hechechen, chachacha, noční, no.
2: Noční.
3: A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo. A zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci.
2: Yes.
3: Tady se tak zděsil, že začal po mně střílet.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Tour de Feminine. Mezinárodní ženská cyklistika v srdci Českého Švýcarska. 14. až 17. května. 29 týmů a profesionálové z celého světa. Tour de Feminine. Etapy Krásná Lípa, Rumburg, Varnsdorf. Přijďte zažít emoce, výkony, napětí, doprovodné akce i soutěže. Víc na tourdefeminine.com.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
10: Bydlet o úroveň výš?
11: Můžete i vy.
10: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
11: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
10: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
11: Rezidence Level 21.cz.
12: Kontakt.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi chybí.

0: Hit Radio Kontakt, je téměř 17 hodin, Vladan Hýl připravil krátké zprávy, prkneme taky na počasí a za volant na aktuální dopravní komplikace. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, dávejte pozor, na trase Děčín Ústí nad Labem u Dobkovic probíhá tady stavba mostního provizoria. Z důvodu rekonstrukce mostu je provoz řízen kyvadlově. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Poběž s námi NN Night Run Liberec Vesec. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz už 23. května v lyžařském areálu Vesec.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
4: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: On air.
5: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
6: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Úřady práce vyplatili za první čtvrtletí na superdávkách 563 milionů korun. Novou podporu v březnu dostalo skoro 34 tisíc domácností. Vyplývá to z údajů Ministerstva práce. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Ministr kultury Otto Klempíř počítá s prosazením zákona o médiích veřejné služby se změnou jejich financování. V zavedení normy do praxe bude podle něj vládní koalice obrovsky rychlá. Klempíř to řekl v dnešní debatě televize Nova za 5 minut 12. Podle exministra kultury a poslance Martina Baxy je navržená norma paskvil a opozice bude jejímu přijetí vehementně bránit. Některé evropské země údajně jednají s Iránem o získání povolení k plavbě Hormuzským průlivem. Irán tuto strategickou úžinu a klíčovou námořní trasu, kudy běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy, převážně blokuje v reakci na americko-izraelské údery zahájené na konci února. Beach volejbalisté David Schweiner s Tadeášem Trousilem podlehli v osmifinále turnaje Pro Tour Challenge v Siamenu australské dvojici 24-26 a 16-21. Při obnovené premiéře obsadili na písku v Číně dělené 9. místo. Mezi nejlepších 8 párů neprošli ani Tomáš Semerád s Adamem Štočkem.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
0: Tolik Vladan Hýl a krátké zprávy. Vladane, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské počasí, kde se nám teploty zatím pohybují mezi 12 až 16 stupni. Zítra dopoledne 6 až 7 stupňů nad bodem mrazu, polojasná obloha. Nejnižší teploty čekáme na Semilsku, nejvyšší kolem České Lípy.
2: Hit Radio Kontakt.
0: 17 hodin a 2 minuty. Denis Kailibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Před námi další hity.

nazdar, tady jsou ty nejlepší hity, tady je ten nejlepší čas na sobotní odpoledne, 17 hodin 8 minut tomu, Dennis Kaliba je s vámi u mikrofonu Hit Rádia Kontakt. Určitě máte místa, kde chcete to léto strávit, kde si chcete užít čas třeba s přáteli, s rodinou, s kamarády, kde je prostě hezký trávit volné chvíle. Tak na ty teď koukat nebudeme. Teď se společně podíváme na ty chvíle, kde byste určitě léto strávit nechtěli. Schválně, napište mi na náš WhatsApp 606 825 404. Kdybyste měli mít nějaký místo, kde nechcete strávit letošní léto. Jaký by to bylo? Dejte nám vědět a já vám do té doby pošlu další skvělý hity, protože před námi je třeba tenhle pohodový kousek. Čekají nás klidné chvíle? Přichází hit Everybody Hurts. Tak se do toho pojďte s náma hezky vžít na sobotu odpoledne.

0: Krásné odpoledne vám všem, kteří ladíte Hit Radio Kontakt. 17 hodin 16 minut a my jsme tady na značkách s těmi nejlepšími kousky. Rosé, Bruno Mars a jejich APT nám akorát doznělo v našem vysílání. A to znamená, že bychom se měli společně vydat k dalším skvělým hitům. Před náma je další hitmaker s kouskem, který určitě jste už dobře poznali. Teda hitmaker, ona je to spíš hitmakerka. Ale já myslím, že ji netřeba ani představovat. Za malý okamžik tady bude Taylor Swift se svým legendárním kouskem The Fate of Ophelia. Tak si s náma pojďte i dál užívat krásný sobotní čas.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premiumclinic.cz nebo volejte 734 579 079.
3: Každý talent potřebuje příležitost. Přijďte se inspirovat na den otevřených dveří do Zušky Liberec. Od pondělí 18. do středy 20. května. Zuška Liberec. Místo pro malé i velké umělce.
4: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
5: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
4: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
5: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
4: zážitků
5: a zábavy.
4: Táta sviští po okruhu,
5: děti si užívají spolu jízdu
4: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
6: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
5: Adrenalinovou jízdu najdete na
7: firmanazážitky.cz.
0: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radio. Hokej je lepší s Hitrádiem.
8: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
0: Hitrádio Kontakt.
9: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

šesté. Deniska Libajová zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Další skvělý kousek hodiny a souvězdí nám akorát dozněl a další skvělý kousky už pro vás máme v našem repertoáru připravený. Teď se ale společně vydáme zpátky k naší důležité otázce a to je, kde byste v létě nechtěli trávit čas. Jasně, na dovolený, někde v all inclusive resortu, nebo někdo třeba na horách chozením. Prostě to jsou ty hezký příběhy. Ale vy jste nám dávali vědět, kde byste nechtěli ten čas trávit. A já myslím, že super odpověď jsme dostali od Pavla, který napsal: ahoj, nechtěl bych svoje léto trávit na domě u tchýně. Tak Pavle, vypadá to, že asi nemáš dobrý vztah se svojí tchýní. Je na čase to napravit. Ale ať už trávíte svoje letní časy kdekoliv, tak určitě my pro vás budeme k tomu mít ten nejlepší playlist. Tak si pojďte s náma i dál užívat další skvělý hity. Třeba teď tuhle dvojici, Billy Gillies, Hannah Bolain a jejich DNA Loving You provoní náš sobotní éter. A vy u toho rozhodně nemůžete chybět.

0: ahoj, od mikrofonu je Rádia Kontakt, vás krátce před 18. hodinou zdraví Denis Kajalibaj. Tak tohle byla naše společná sobotní jízda, 5 nabitých hodin toho nejlepšího v našem playlistu. Podívali jsme se společně ještě jednou na Tour de Feminine, zajezdili jsme si nejenom na kole, ale až do našeho regionu, zjistili jsme, kde trávit čas tady u nás na severu Čech, pokud venku není úplně ideální počasí. Mrkli jsme taky na to, co všechno připravilo naše Hit Radio 90. A taky, kdybyste nechtěli trávit léto, připomněli jsme si, jak často měnit spodňáry. Jo, mělo by to být jednou za 6 až 12 měsíců. Ne, že si je převlíknete, ale že kompletně vyměníte. To a mnohem víc během celé soboty odpoledne jsme tady společně smákli. A než se znovu uslyšíme, mějte se hezky, buďte na sebe milí a zatím ahoj!
1: Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Snídaně v trávě. Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Vyhraj si ji na Hit Rádiu už tento víkend.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort-group.cz.
5: Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Hit Radio Kontakt.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Chci novou podlahu. Krásnou i praktickou.
4: Tak to musíme do Spoltexu.
3: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
4: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
3: Tak už pojeď!
4: Spoltex.cz.
5: Na plyn, levně, rychle, bez starostí, Gepi Gas Liberec, LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pan do láhví, prodej i plnění. Gepi Gas, Liberec, Pavlovice.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Důsledky bytové krize v Česku ohrožují 10 tisíce dětí. Na základě průzkumu společnosti Sciofactor se u nás momentálně nachází zhruba 160 lidí bez stabilního bydlení. Více než 61 tisíc z toho jsou děti. Přestože řešení existují, neobejdou se bez zapojení vlády, píší to Novinky.cz. Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy je na svobodě. Soud v České Lípě dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku. Muž podle policie vzácnou relikvii ukradl v úterý, zalili do betonu a chtěli pohřbít. Uhynulá veleryba u dánského ostrova Anholt je slavný keporkak Timmy. Předtím několikrát uvázl na mělčině Baltského moře u německého pobřeží. Na těle kitovce se našlo sledovací zařízení, které na něj bylo předtím připevněno. A nakonec počasí. Zítra bude nejčastěji zataženo. V Čechách čekáme polojasno až skoro jasno. Ojedinělé se objeví přehánky. Na Moravě a ve Slezsku pak bude zataženo až oblačno, k večeru v jihozápadní polovině až polojasno. Na východě s deštěm i trvalejším.
10: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od pátku do neděle ve výrobně v Grosschenau u Varnsdorfu.
0: Hit Radio Kontakt.
11: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Happy birthday. It's a make a wish.

0: vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Hit Radio.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata ve Mšeckých Žehrovicích u Rakovníka za 1 693 600 korun, penzion v Okrouhle na Praze Západ za 48 milionů, rodinný dům v Zábřehu na Šumpersku za 4 999 000, rodinný dům v Chyši na Karlovarsku za 3 miliony a pole v Boskovicích na Blanensku za 1 610 745 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Jídelna. Restaurace pro každého v Plaze v centru Liberce. Česká klasika, burgery i pizza za atraktivní ceny. Jídelna. Jídla sebou v obalech zdarma. Minutky i hotovky po celý den. Jídelna v Plaze. Denně od 8:30 do 20:00 večer. Jídelna. Tady si pochutnáte. Ňam!

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz. Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
4: Hey, this is Ava Max.
5: All the hits.
6: Hit Radio Kontakt.
7: Zlepši si náladu.

0: konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Radio. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy, face it.

0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Svegliv Day.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz

bude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.

0: vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, byla, byl, CZ.

Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.

0: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Radio Kontakt. Tohle vám hrajeme nově.

Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned. Hit Radio.

0: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.